0: poctivý český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Líbilo se ti to?
3: Jsem po tobě celá nažhavená.
2: Tak počkej ještě na večer.
3: Jaký večer? Vstává se snad ráno?
2: Ráno.
3: No tak vstávej.
2: Počkej, ty myslíš toho mýho bambána, co? Pro tu svoji bembeřici.
4: Jakýho bambána?
2: Jsi Žáni? Už na tebe čeká.
4: No René.
3: No Randy.
4: René.
2: Pro tu svoji bembeřici.
4: Máš tátovej pomoc bam... se stromečkem.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Co to děláš?
2: Já jsem...
1: Neslyším. Nahlas.
2: Rozklepával nejtek.
1: Já jsem do toho pouchal kladivem a omylem.
2: Tohle?
1: To zvětšovalo a zvětšovalo, až se to zvětšilo, rozpláclo. Já si vemu nové.
2: Taky se rozklepávají nejtky, co?
1: Koudelko, já tě sleduju už dlouho, já se kolikrát dívám jinam, ale pořád tě vidím. Ty jsi na nejlepší cestě Chochouškovi.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Máte rádi rock rádio? Žijete rockem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rockovou samolepku na adresu samolepka@rockoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rockoviradio.cz
0: Rock rádio. Rock je slušná muzika. Rock rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
3: To se hodí, ne? Každou chvíli chce někdo drobný.
2: To je pravda. Jeden mi sem chodí každý den.
3: Jo, a co chce?
2: To já nevím, co chce, ale říká, že za 10 korun drobný. Kdo ví, co má za lubem?
3: To on, jestli se mu třeba nelíbíte.
2: Myslíte? A že nic neřekne?
3: Třeba se vás plachej.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Bože můj!
2: Už jsi někdy zaparkoval jízdní kolo v hangáru?
1: Prosím?
2: Strkal jsi někdy párátko do jícnu sopky?
1: Cože?
2: To nic. Prostě jenom tak žertuji. Cítíš se dobře?
1: Vlastně nic moc.
2: Potím se. Celá z tebe hořím. Líbí se ti můj účes?
1: Ale tohle bude asi omyl.
2: Ty bys mě umyl?
1: Řekl jsem omyl.
2: Podívej se, jak jsi mě vzrušil.
1: Říkal jsem gej?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Mě řekni, prosím tě, co na tom chlastu máš.
2: Já ti to řeknu a ty začneš chlastat taky.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na Rockový Rádio CZ.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Tady Orel, Sokol, hlaste příjem.
3: Tady Sokol, 10 600 čistýho náčelníku.
1: Rock Rádio. Konec legrace.

FM nebo na radia.cz. V kuchyni, v obýváku, na záchodě, ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v

0: Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 19. června v Pardubicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: Střešní okna Fenestra.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: zprávy.
1: Hezké úterní ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Vysočiny. Čeká ho i oběd s hejtmanem a krajskými radními nebo setkání se starosty, se kterými chce mluvit o stavbě jaderných bloků elektrárny v Dukovanech. Lékař z Pražského armádního ústavu leteckého zdravotnictví podvedl na 250 pacientů převážně vyššího věku. Neoprávněně od nich požadoval peníze za léky, vyšetření a zdravotní úkony, které přitom byly hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Informovala o tom mluvčí vojenské policie Nikola Rimkevič-Hajková. Muž se podle ní přiznal a uzavřel se státním zástupcem schválenou dohodu. Ukrajina oficiálně otevřela první kapitoly vyjednávání o přistoupení do Evropské unie. Mezivládní konference se mohla uskutečnit poté, co Maďarsko po dvou letech zrušilo svou blokaci. Přístupová konference se konala v pondělí v Lucemburku a Ukrajinu zastupoval vicepremiér Taras Kačka. Fotbalisté Belgie na úvod světového šampionátu remizovali v Seattlu s Egyptem 1-1. Egypťané otevřeli skóre hned z první střely na branku.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Ráno bude jasno až polojasno, v severovýchodní polovině území místy zvětšená oblačnost. Od západu bude přibývat oblačnost na celém území a v Čechách čekáme už během dne na Moravě a ve Slezsku až večer místy občasný déšť nebo přehánky. Na západě Čech večer výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Na D6 se osobní auto srazilo z Hrnu ve směru na Prahu na 32,5 kilometru a bouralo se taky v Brně na Kohoutově ulici, kde se srazily dva osobáky a je tam uzavřený pravý jízdní pruh.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci! Pěkný úterý vám přeje Honza,
4: Anabel
1: a Zuzka.
3: 3 minuty po 6. 16. června, jak jsem říkal, v úterý. My vám všem přejeme dobrou chuť, pokud zrovna snídáte. Já ještě nesnídám, mám hlad.
4: Já napůl snídám.
3: Dobrou chuť.
1: Já mám hrozný hlad.
3: Já mám taky hlad. Tak si dáme něco spolu a vy se můžete nasnídat aspoň douší. Dáme si muziku, třeba.
4: Skvělej nápad. Offspring. Jo.

0: Ladíte rokový rozjezd na Rock Radio, 11 minut po 6. ten úterní s kysákama a songem Every Time I Look At You, pokaždý, když se na tebe podívám, chci si do očí nakapat savo. Přátelé, dneska je úterý, jak jsem říkal, to je ideální den na to, abyste si třeba dali ovarový koleno a nebo nám napsali do dnešní rozdávačky, protože i dneska pro vás máme krásnou mobilní klimatizaci Senkor Wi-Fi.
1: Teď mám říkat já něco?
0: Můžeš.
1: Tato klimatizace, přátelé, vám přinese úlevu, a to i v těch největších vedrech, který nás údajně čekají, venku je 9 stupňů.
0: Má několik funkcí, kromě toho, že umí chladit, tak umí i odvlhčovat a dokonce čistit vzduch.
1: No a navíc díky kolečkům ji můžete odsunout kamkoliv, například k vaší tchýni do ložnice, kdybyste ji chtěli v noci zmrazit.
0: Nebo zesudet. No a taky díky mobilní aplikaci můžete ovládat přes Wi-Fi.
1: A navíc má velmi tichý provoz, takže tím nikoho nezbudíte a může jet i přes noc.
0: A tuhle tu krásnou klimošku nám věnovala do dnešní rozdávačky značka Senkor, přední výrobce klimatizací a širokýho portfolia spotřební elektroniky.
1: Pokud byste ji chtěli, tak nám klasicky napište na náš Instagram nebo Facebook do Messengeru, připište telefonní číslo a dneska výjimečně rozdáváme už v 7:30.
0: Protože Senkor, to je chytrý řešení pro komfortní léto. A aby jsme se zase trošku zapotili s nějakou muzikou, tak si ti dáme Vypsanou fixu a
1: 1982.

0: kulendárium.
1: Máme 20 minut po 6. a úterý 16. června. Svátek dneska slaví Zbyněk, případně Zbyňka, nebo Zbyhněv.
2: Chtěla bys... jméno. Jo? Mít syna Zbyhněva.
1: Zbyhněve!
2: Jo, tam tať.
1: Nech toho pána! Úplně to vidím, jak bych, ježišmarja, to by bylo hrozný jméno. To bych asi se strašně pomstil svýmu dítěti, kdybych náhodou. No nic, jinak dneska...
2: Zbyhněv Danda?
1: Zbyhněv Danda. To je hrozný, viď? Já bych si představoval nějaký...
2: Prosím, jako... měj syna Zbyhněva z Dandy, prosím.
1: Co za to? Zažij mi nějakou nevěstu, s kterou udělám. No, právě. No jinak dneska má krásný kulatý 60. třeba český oštěpař Jan Železný, podle toho, co tu mám napsaný. Nebo má dneska výročí apačský náčelník Geronimo. Ten by se ti taky líbil určitě.
2: Fakt? Neznám, jo. Ale...
1: Indián, že jo?
2: Neznám, ale vygooglím si.
1: No a jinak, co se týče muzikantů, dneska to jsou jenom dva. 75 let by oslavil už nežijící americký zpěvák Charlie Dominici. Zemřel před 3 rokama a zpíval na první desce Dream Theater. Další je Čák. No a 76 let by oslavil dneska irský kytarista Gary Roberts z kapely Boomtown Rats. Song o tom, že nenávidím pondělí, protože dneska úterý.
3: Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you.
1: Teď už nenávidím i úterý. Za chvíli si dáme Bryana Adamse a Run to You.

0: Bryan Adams a jeho Run to You. Běžím k tobě na Rock Rádiu 30 vteřin před půl sedmou, protože je to 30 vteřin před půl sedmou přesně, teď už ne, tak si dáme se Zuzkou krátký, rychlý zprávy.
1: Tak hoši, rozcvičit, poklusem k lednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každej den na Rock Rádiu. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Rock Radio, co se děje?
2: Hezké ráno, je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Nehoda osobního a nákladního auta uzavřela u Stochova na Kladensku dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary. Vážně zraněný je řidič osobního vozu. Dálnice se podle Národního dopravního informačního centra uzavřela na 26. kilometru. Neprůjezdná je mezi exity 25 u Tuchlovic a 32 u Nového Strašecí. Při pondělní nehodě amerického strategického bombardéru na letecké základně v Kalifornii zahynulo všech 8 členů posádky. Letadlo po pádu schořelo a po zhlédnutí záběru havárie bylo zjištěno, že nikdo nemohl přežít. Fotbalisté Uruguaye začali mistrovství světa nečekanou remízou 1-1 se Saudskou Arábií. Saudové v dalším zápase vyzvou Španělsko a Uruguay narazí na ostrovní africký stát.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Počátku dne bude slunečno, jasno až polojasno, v severovýchodní polovině území místy zvětšená oblačnost. Od západu bude přibývat oblačnost na celém území a v Čechách čekáme už během dne na Moravě a ve Slezsku až večer místy občasný déšť nebo přehánky. Na západě Čech večer výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 25.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Kromě uzavřené D6 si dejte pozor taky na D2 ve směru na Brno. Máme tam hlášenou nehodu na půltém kilometru, kde se srazily dva osobáky.
1: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: Beastie Boys a jejich Fight for Your Right, bojují za svoji pravačku v 6 hodin a 39 minut. Přátelé, pokud nemáte o víkendu do čeho nebo do koho píchnout a rádi byste na nějakou hezkou akcičku, tak tady máme tip na jeden nebo vlastně dvojitý festival, a to Rock In.
1: Ano, tentokrát v Pardubicích, přátelé, kam vyrazí i celý náš rock rádiový tým, takže tam budou hostesky, můžete si u nás ve stánku zakoupit nějaké hezké předměty jako merch, který jinak seženete pouze na našem webu www.rokovýradio.cz. No a my pro jednoho z vás opět máme 10 lupení.
0: Takže pokud nemáte v pátek 19. června co dělat, tak chcete do Pardubic na Rock In, na kapely jako Koblížci, Alkohol, Horký žeslíže, Trautenberg nebo Traktor, tak není nic jednoduššího.
1: Než napsat... Ne,
0: nafotit?
1: Nafotit. Ano, důležitý, nafotit snímek vás a vaší party, ze kterou byste případně chtěli vyrazit, a poslat nám to na studio@rokovýradio.cz. Samozřejmě čím originálnější, tím lepší.
0: Čas na to máte do tohohle čtvrtka 18. do 15. hodin, potom Mezinárodní porota nevědomých vybere ten nejkrásnější, co nahmataj, a šťastlivce v pátek ráno vyhlásíme v rokovém rozjezdu.
1: Takže držíme palec.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Už za chviličku nás čeká německý skvost Rammstein Zigzag.

0: Rock Radio. Co se nevešlo do zpráv.
1: 7:09, Zuzko, je to tvoje.
2: Nevšední úlovek si dopřáli policisté v Kalifornii, kdy si šli po noční službě koupit kávu a zaslechli slabé volání o pomoc. Hlas patřil muži, který den předtím údajně vyrazil za lupem, ale uklouzl na střeše, spadl do 6-metrové hloubky a zaklínil se mezi zdi prodejny a sousedního kina.
3: Tomu se říká karma, ale velmi rychlá, člověče.
2: Jako šílený. Fakt
3: nestihá nic šlohnout.
2: Museli to probourávat, trvalo jim to 12 hodin, než ho tamto dostali.
1: Oni ho museli jako probourat a...
2: Jo, a několik zdí dokonce, protože se dostal doopravdy do místa, kde byl zaklíněný a nešlo ho tamto dostat.
3: A to měli hlubokou prodejnu. 6 metrů.
1: Ne, nevím, vysokou, co tam prodávali.
3: Vysokou a hlubokou.
1: No a proč ho tam nenechali?
2: Mohli, viď?
3: Já bych ho tam taky nechala.
1: Tak když
3: se kradl.
1: No, házeli se lidi...
3: Ten krade, do pekla se hrabe.
1: Ano, dřív se lidi házeli do hladomorny, to bylo skoro peklo, že jo, to bylo taky hluboko, tam tě hodili, ty jsi zlomila nohy, ruce, pak se tam chvíli plazila, pak jsi zdechla.
3: Tak.
2: Teďka je taková zvrácená doba, no.
1: Že se pomáhá
3: těm... Dneska se zachraňuje kdejaký plebs.
1: Jakože já se omlouvám, že to trvalo tak dlouho, řekl majitel prodejny, že jsme vás nezachránili dřív, příště až přijdete, tak vám ten lup dáme před těma dveřma. No,
3: přesně.
1: Tak to je hezký. Mm. Ať je moderní svět.
3: Ano, ale karma hezká, líbí se mi to. Děkujeme, Zuzanko, krásné to bylo.
1: No a teď už si dáme další muziku. 100 zvířat, který zpívají o tom, jak to bylo, že nikdy nic nebylo na Rock Radio.
4: Nikdy jsi nebyla a naše seznámení proběhlo má milá před kinem, který není, nepil jsem tekilu a ne, že bych se šklebil.

0: Tam, tam, tam. Motorhead a jejich Iron Fist, železná pěst, dohrála na Rock Rádiu 2,5 minuty před 7 hodinou raní.
1: To zní jako něco perverzního, tak si pojďme radši dát zprávy.
0: No to nezní, to je, to by bolelo.
2: Mail Rock Rádio v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Rádio. Hrajeme rock všech barev.

Rock Radio. Slušnej rok je tady doma. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: Hezké ráno, máme 7 hodin, jsou tu další zprávy. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura se dnes ve sněmovně setká se svým slovenským protějškem Richardem Rašim. Oba politici by měli podepsat memorandum, kterým zřídí cenu za československou vzájemnost. Městský soud Brně se dnes začne zabývat případem vojáka, který loni v září napadl nožem šéfa sekce zpravodajského zabezpečení armády Romana Hyďhu. Státní zástupce na muže podal obžalobu mimo jiné z těžkého ublížení na zdraví. O Hyďhově napadení tedy informoval server Aktuálně.cz. Voják podle serveru brigádnímu generálovi pořezal ruku. Prezidenti Ruska a Ukrajiny Vladimír Putin a Volodymyr Zelenský jsou otevřeni krokům k vyřešení války na Ukrajině. V pondělí to podle agentury Reuters prohlásil prezident Spojených států Donald Trump. Ten přicestoval do Francie na summit skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7. Na atletické zlaté tetře dnes bude závodit 50 medailistů z různých šampionátů. Největší domácí hvězdou ostravského meetingu zlaté kategorie kontinentální tour bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Rock Radio. Počasí. Aktuálně máme venku slunečno, v severovýchodní polovině území místy je zvětšená oblačnost, od západu bude oblačnosti přibývat na celém území. V Čechách čekáme už během dne, na Moravě a ve Slezsku až večer místy občasný déšť nebo přehánky, na západě Čech večer výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat do 23 stupňů Celsia, na jižní Moravě naměříme až 25.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: D6 je momentálně uzavřená ve směru na Karlovy Vary, se bouralo na 26,5 kilometru, srazil se tam náklaďák s osobákem a probíhají tam záchranné a vyprošťovací práce. V Praze se řeší nehoda v ulici k Barandovu, v Dačicích se bouralo na Nádražní ulici a taky na D2 se bouralo ve směru na Brno na 0,5 kilometru.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci!
3: Ať vás dneska v práci nevyndávají ze zdi, vám přeje Honza.
4: A Mabel.
0: A Zuzka.
3: Necelý 3 minuty po 7 v úterý 16. června. Já si myslím, že kdyby ten zloděj měl doma mobilní klimatizaci Senkur Wi-Fi, tak by nikam nezapadl, protože to je tak široká, že by tam se nevešla do té díry.
4: To je možný, každopádně my tady jednu máme pro vás, přátelé, stále si u ní ještě půl hoďky můžete psát na náš Messenger, Facebook, Instagram, připište telefonní číslo a po 7:30 zvedejte telefon.
3: Držíme palce a teď si zahrajeme AC Blesk DC a Hells Bells.

0: Macbeth a jejich Galaxy na Rock Rádiu v 7 hodin a 12 minut. Je úterý a já tu mám teďka při úterku jednu novinku. My už jsme mluvili o tom, že 10. července vychází nový album Rolling Stones, Foreign Tongues. Už jsme taky říkali, že vyjde speciální edice vinylů v barvách mistrovství ve fotbale. Ale teď Rolling Stones spolu s vydavatelstvím Marvel oznámili, že vydají ještě další speciální edici pro milovníky komiksů, protože Stones jsou údajně takový rockový superhrdinové už ve svém věku, že ještě pořád jako brázdí pódia, tak se spojili s Marvelem a vyjde ještě další limitovaná edice. Bude celkem 5 ještě jiných designů, kde bude Spider-Man, Thor, Kapitán Amerika, Hulk anebo Wolverine, a fanoušci komiksů a Marvelu a zároveň Stonů si můžou koupit speciální obrázek, speciální vinyl.
1: No to bude krásný, škoda, že nemám přehrávač.
0: A máš ráda komiksy nebo nemáš
1: ráda komiksy? Mám ráda komiksy, no.
0: Tak a ty komiksový filmy, takový ty?
1: Hele, jako nejsem takový ten psychopat, co by musel na každý díl jít jako do kina. Já to tak jako doháním ve svém stařeckém věku, že postupně vždycky, když to jako někde zahlídnu, jak se na to podívám. Já jsem bývalýho přítele, ze kterým jsme chodili, protože on do toho byl docela velký fanatik, ale já osobně až tak moc velký fanatik do toho nejsem.
0: A tvůj oblíbený superhrdina?
1: Přemýšlím,
0: kromě
1: který
0: mě?
1: Z nich. Mně se docela líbí Thor.
0: Thor, dobře, já nevím, který to je, ale určitě
1: to je
0: hezky.
1: To je má velké kladivo, ten tak
0: ten
1: se mi páčí.
0: Dá do tebe 4 rány a už bude hotovo. Dobře, tak kdybyste chtěli náhodou si koupit Thora na nový desce Stonů, tak si to musíte objednat online, ale vychází to 10. července. A my jdeme na další muziku, dáme si Clash. Should I stay or should I go? Mám zůstat nebo jít pryč?
1: Já bych šla pryč.
0: Tak čau.

0: Ladíte Rock Radio v 7.21 a tohle byly slovenský Iné kafe a jejich Keď odchádza někdo. Někdo odchádza, keď ti dohraje pěseň a my budeme teďka zase o něčem mluvit, ale vezmeme si jejich kolegy z jiný slovenský party a to od bláznů z Horkýže Slíže, který se po 5 letech vracejí s novým albem. Ty se s nima potkáváš na Rock Inech.
1: Pravidelně.
0: Už hrajou něco z nový desky?
1: Hrajou aj nové pěsně,
0: nové.
1: Z nové desky, ano.
0: A prozradili ti už něco o albu?
1: Nič.
0: Nič, tak to je, tak dobře, tak já v tom případě to prozradím sám. Album se jmenuje 3 tečky a čarovné slovíčko a ano. Otazník, což je geniální název. Pro Čechy samozřejmě a kouzelné slovíčko, že? Má tam být 16 nových pecek. Deska se má křtít 28. srpna u nich doma vnitřně, na jejich vnitřně určitě.
1: Tak vnitřně ale se pokřtí určitě taky nějaký panáček proběhne, to bych se nebála.
0: Musích pochev vnitře, na festivalu Slížovica. Zajímavý je, že jsem se dočetl, že kapela se prý vrátila k tradičnímu způsobu práce, že dřív si posílali nápady, že jo, vzájemně do svých studií doma, dávali to dohromady, teď se zase sešli hezky ve zkušebně a postaru to tam všechno dali dohromady, nabouchali, než ten materiál vzniknul.
1: Hlavně oni mají krásnou kytaristku z Prahy, ona Češka, Verunka.
0: No to se mi právě strašně líbí, no. Jsem se podíval někam na Rokin.
1: Jediná žena v kapele, ano. A ještě je zrska.
0: No to se mi líbí ještě víc, že zrzává střecha, mokrý slep.
1: Nebuď obscený.
0: Nebudu. Na desce prej by měli mít hosty od Trautenbergů a z kapely Chat. Už teďka před prázdninama slibuju, že vyjde nový single s klipem, takže se můžeme těšit. Máme, že 14 dní do konce června, takže něco takového je na spadnutí. No a na podzim kapela vyjede na samostatnou koncertní šňůru, která se jmenuje Čarovné tour 2026. Startuje 9. října u nás ve Valašských Kloboukách a navštíví u nás takový místa jako Brna, Jablonec nad Nisou, Kolín, Karlovy Vary, Kralupy nad Vltavou, Ostrava, Boskovice, Most nebo Dačice. Takže dokonce i v Mostě budou kucí.
1: A u nás Dačicích?
0: No možná tam dojedou, no. Nevím, když jedeš do Mostu, tak tam Bůh ví, co se ti stane s dodávkou za tím, co koncertuješ.
1: To já nevím, já jsem v Mostě byla jenom jednou, myslím, loni jsem tam byla ty okna těch dodávek. Bylo to v Mostě?
0: Já nevím, asi jo. A bylo to hezký, ne?
1: Jo, pěkná benzínka.
0: Tak se, přátelé, těšte jak na podzimní tour, tak na novou desku Horkýže Slíže. Já doufám, že určitě nějaký single zazní i v Éteru Rock Rádia.
1: Ano, a naživo je můžete slyšet, jak už jsme říkali, v rámci festivalu Rock In.
0: Za chvíli další muzika. Budu Oasis a Wonderwall.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta

0: Wonderwall, Oasis, Rock Radio, minutu a půl po půl osmí, pojďme na zprávy se Zuzkou.
1: V práci vedro, doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít, to asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad, máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
2: Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor.
1: Rock Radio, co se děje?
3: Hezké ráno, krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. Nehoda osobního a nákladního auta uzavřela u Stochova na Kladensku dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary. Vážně zraněný řidič je osobního vozu. Dálnice se podle Národního dopravního informačního centra uzavřela na 26. kilometru. Neprůjezdná je mezi exity 25 u Tuchlovic a 32 u Nového Strašecí. Při pondělní nehodě amerického strategického bombardéru na letecké základně v Kalifornii zahynulo všech 8 členů posádky. Letadlo po pádu shořelo a po shlédnutí záběrů havárie bylo zjištěno, že nikdo nemohl přežít. Fotbalisté Uruguaye začali mistrovství světa nečekanou remízou 1-1 se Saúdskou Arábií. Saudové v dalším zápase vyzvou Španělsko a Uruguay narazí na ostrovní africký stát.
1: Rock Radio. Počasí.
3: Aktuálně máme venku slunečno, v severovýchodní polovině území místy je zvětšená oblačnost. Od západu bude oblačnosti přibývat na celém území. V Čechách čekáme už během dne, na Moravě a ve Slezsku až večer místy občasný déšť nebo přehánky. Na západě Čech večer výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty do 23 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 25.
1: Rock Radio. Doprava.
3: Kromě uzavřené D6 si dejte pozor taky v Benešově na Nádražní ulici, kde se srazila motorka s autem. V Praze se bouralo v ulici k Barandovu a v Brně se řeší velká nehoda v Husovickém tunelu. Je to průjezdné pouze levým jízdním pruhem.
4: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
0: Zuzko, díky, jedem dál, tohle jsou Škvoři a jejich Kámen.

0: Škvoři, kámen na Rock Rádiu 7 hodin 37 minut. Jestli je něco tvrdý jako kámen, tak je to naše naprosto nesmlouvavý vybírání dnešního šťastlivce, který dostane klimatizaci Sennheiser Wi-Fi.
1: A jak to mám říct, co? Říkal ho nem rychle, zvedni se, jdeme rozdávat a pak...
0: No řekni něco hezkýho, potěš naše posluchače. Celýho. Tak si zase lehnout.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Je 7 hodin 41 minut, rozdáváme další klimatizaci Wi-Fi od firmy Sencor a jejím šťastným majitelem se právě stal Martin ze Stařechovic. Dobrý ráno přejeme.
1: Dobré ráno.
2: Ahoj, ahoj. Čau,
0: my,
2: čau.
0: My tě zdravíme, prosím tě, ale ty nezníš úplně jako stařec ještě podle Stařechovic.
2: No, ještě ne. 38 teprve, no, takže mladík, že?
1: Ježiš, jsi mladší než my oba dohromady.
0: No to jo.
2: To je dobře.
1: To je dobře. Jak pro koho?
0: Možná to ještě přehodnotíme, já se teďka nenápadně zavěsím. Hele, Martine, prosím tě, ty jsi psal, že máte okna, všechny okna na jižní stranu a někdy je to fakt peklo, takže vy máte nějaký domeček s paní?
2: Jo, máme, no, máme pospravované starší domeček a všechno na jižní stranu. Jako je to super, no, jako sluníčko, že svítí, světla je dost, ale jako jak přijde to léto a takový ty 35 plus, tak je to docela sada. No.
1: Zase bohatý lidi s vlastním barákem, co my tu vybíráme, samé milionáře tu.
0: Přesně,
2: určitě,
0: proč to nedostane?
2: Nemali milionáře, možná tak.
1: Taky jsi, doufám, zadlužený jako pán ze včera na 4 generace dopředu, doufáme.
2: No, ještě ne.
0: Dokonce není. Takže seš o to bohatší, no to je dobrý.
2: No, ale čeká nás ještě střecha, takže ono to přijde asi na bohužel.
1: No, střechy to je drahá investice v dnešní době.
2: Je to neštěstí takový, no, ale tak bohužel, no.
0: No, ale zase, kdybyste tu střechu neměli, tak potom hezky větráte a pak tu klimušku nepotřebuješ a můžeš ji někomu půjčit.
2: Tak to určitě bychom to pošilnuli zase dál, když tak.
1: Vzhledem k tomu, že na kolečkách, tak ji můžeš dotlačit sousedovi.
0: Tak.
2: Supervi, jo.
0: Prosím tě, Martine, my už tě nebudeme zdržovat, zdravíme tě do Stařechovic, moc si klimošku užijte, až dorazí. Ty si teda mimochodem prozradil ještě tady mimo éter, že odjíždíte ještě na pár dní k moři a vracíte se ve středu, kamže to jedete?
2: Do Turecka fakt.
0: Do Turecka, no tak, no. Jako chci říct, že jsme dali klimošku někomu, kdo má barák, není zadlužený a ještě teďka jde na dovolenou do Turecka.
1: No tak to je, příště se snaž podle Bia vybírat nějaký chudáky, Honzo, děkuji.
0: Už nám nepiš, prosím tě, už nevolej.
2: Dobře.
1: Ale Martine, tak se měj krásně, doufám, že jsme ti zlepšili začátek týdne.
2: Určitě, super, fakt bomba, děkuji moc krát. A jestli bych mohl pozdravit ještě tady kluky Sevčena, do dílny, oni to všichni poslouchají, takže ať mám radost taky z toho. Budu to s nima muset oslavit, no.
1: Zdravíme chlapce do dílny.
2: Dobře, díky moc.
1: Tak ahoj, hezký den.
2: Ahoj.
0: Hezký ráno, Martine, čau.
3: Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor.
1: Teď už Ozzy Osbourne a Lita Ford, Zavřít oči navždy, to bych ještě pár let počkala.
0: No ty dobrá angličtina, já bych u tebe objednala i celý třeba
1: bebedna s jabkama. Já budu robit kurzy, přihlásíš se?
0: Ne.

0: Tohle byla dobrá probouzečka před osmou. Umf a nur ein Mensch.
1: Slyšíš to?
0: Co?
1: Slyšíš to?
0: To ticho? Tady někomu trošku šiblo?
1: Ne, to je strýda Marcel na motorce.
0: Je tak.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Když máme to mistrovství světa ve fotbale, asi by bylo stylové se ho taky trochu dotknout, ne? Tak OK, fotbaloví znalci si jistě vzpomenou na sezónu 2003-4, kdy anglické lize vládnul Arsenal Londýn. Kanoníři tehdy v čele s Thierry Henrym předvedli něco úchvatného. Dokázali celou sezónu projít bez porážky, když 26krát vyhráli a 12krát remizovali. Vzhledem k tomu, že v motorsportu něco jako remízy neznáme, tak to, co teď v úvozovkách hrozí v mistrovství světa superbajků, by nejspíš trumflo i ten víkend Gunners. Narážím na fakt, že Nicolo Bulega v italském Misánu získali 25. výhru v řadě, z toho 21 jich je z letošní sezóny. A vzhledem k tomu, jakým způsobem svou konkurenci poráží, je jen otázkou, jestli se mu povede něco neuvěřitelného. Vyhrát ještě zbývajících 5 závodních víkendů a stát se v sezóně neporaženým mistrem světa, což je jen těžko představitelný výkon, tedy těžko představitelný byl na začátku sezóny. Teď se spíš všichni ptají, jestli to tedy klapne. Někde jsem zaslechl, že takováhle dominance superbajkům škodí, což je na jedné straně pravda. Na straně druhé je vzrušující fakt, že bychom mohli být svědky a přímými účastníky historické chvíle. A pak je tu ještě další fakt, abychom se tedy opět dostali k tomu fotbalu. Vzhledem k tomu, že italští fotbalisté po druhé za sebou na mundialu chybí, upírají se zraky tyfózy právě k motorkám a oslava titulu bez ztráty kytičky, to by teprve byla oslava.
2: Rock Radio Motokeci.
4: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit, česká firma, která si svých řidičů váží. spedit.cz/kariéra.
2: Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek.

0: Kapela Katapult, která si nedávno dala oraz, jejich hlupák váhá a dvě a něco minuty do 8 hodiny.
1: A my jsme taky hlupáci, ale neváháme a máme pro vás zprávy.
0: Už za chvíli se Zuzkou.
2: Střešní okna Fenestra. Fenestra? Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra? Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: zprávy.
1: Hezké ráno, máme 8 hodin, jsou tu další zprávy. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Vysočiny. Čeká ho i oběd s hejtmanem a krajskými radními nebo setkání se starosty, se kterými chce hovořit o stavbě jaderných bloků elektrárny v Dukovanech. Lékař z Pražského armádního ústavu leteckého zdravotnictví podvedl na 250 pacientů převážně vyššího věku. Neoprávněně od nich požadoval peníze za léky, vyšetření a zdravotní úkony, které přitom byly hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Ukrajina oficiálně otevřela první kapitoly vyjednávání o přistoupení do Evropské unie. Mezivládní konference se mohla uskutečnit poté, co Maďarsko po dvou letech zrušilo svou blokaci. Fotbalisté Belgie na úvod světového šampionátu remizovali v Seattlu s Egyptem 1-1. Egypťané otevřeli skóre hned z první střely na branku.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude od západu přibývat oblačnosti na celém území. V Čechách čekáme už během dne na Moravě a ve Slezsku až večer místy občasný déšť nebo přehánky. Na západě Čech večer výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia. Na jižní Moravě naměříme až 25.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: D6 je kvůli vážné nehodě stále uzavřená ve směru na Karlovy Vary. Boural se na 26,5 kilometru. Na D10 se řeší taky velká nehoda ve směru na Turnov na 3,5 kilometru. V levém jízdním pruhu se srazily 3 dodávky a 2 osobáky. A na D1 se taky bouralo ve směru na Ostravu na 368 kilometru.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci!
4: Abyste si o další klimošku napsali zase zítra, vám přeje Honza.
5: Anabel.
1: A Zuzka.
4: Necelý 3 minuty po 8 v úterý 16. června. Tak co, vy moje květinky, vy moje sluníčka mého dne?
5: Já mám dneska hezčí den na chodbě Xindly X, prosím vás.
4: Já jsem ho viděl.
1: Budou všichni úplně nadšený.
4: Myslím, že mě nepoznal.
5: Když se to nevěděli, máme na chodbě Xindly X.
4: Hele, mohli bychom ho vzít sem?
5: Mohli, viď?
4: Viď?
5: Mám se víc zeptat.
4: Jakože, jestli je to on?
5: Ne, jestli by šel dovnitř.
4: Dobrý den.
5: Zase vás... jsme ty divný postižený lidi, který jsme se potkali u kávovaru, nešel byste s náma dovnitř.
4: A jste to vy, nebo je to Václav Faltus? Dobře, nic. No tak přátelé, pojďme radši na další muziku. Midnight Oil, Pelechy hoří.

0: pan Alice Koprů a jeho Frankenstein. On říká, to hrozně pobavilo. Já jsem se teda taky sama sobě zasmála a Zuzka mi řekla, prosím tě, hlavně nebuď vtipná. Takže zhruba takhle naše crew vnímá moje trapno humory.
1: Realita je, že už se tomu smějeme tady asi 5 minut, přitom si myslím, že už jsme tady zandali i jiný fory za tu dobu, co tu jsme spolu, ale Alice Kopr je
0: dobrý, no.
1: Dal bych si okurky. No nic, nakládačky. Dneska je úterý 16. června, mám tady zase historický okno pro tebe. To se tolik klamat nebudeš, ale uvidíme, no. Cizí neštěstí vždycky pobaví. 16. června roku 2016 měl koncert americký zpěvák Meatloaf, a to v Edmontonu v Kanadě. Už byl v té době nemocný, měl poměrně vzácnou poruchu srdce, trpěl na dehydrataci a všechno tohle ho na tomhletom koncertě dohnalo. Doslova. Jo, zpíval svůj největší hit I Do Anything For Love. To je ono, že jo?
0: Vážně.
1: No, jo, jo.
0: Bych to nepoznal takhle instrumentálně.
1: Ne, promiň. Já ti ho pak pustím. No a během tohoto songu pustil mikrofon na zem, plácnul sebou na pódium a omdlel.
0: A lidi si mysleli, že to patří k show, ne?
1: No, vzhledem k tomu, nebo možná spíš jako bohužel pro něj, kapela ještě chvíli hrála, takže to tak vypadalo. A hlavně jeho zpěv zněl dál.
0: Jo, takže on měl playback, děda.
1: Jo, jakože v podstatě tenhle ten nešťastný pád a jeho nemoc odhalila, že v té době už používal některé písničky nahraný na sample a že tam ten svůj mladický vysoký hlásek pouštěl, což on teda nikdy nepřiznal a nikdy to nepotvrdil a vždycky tvrdil, že to prostě byla nějaká chyba, ale bylo to úplně jasný. Záznam dokonce si lidi můžou najít na internetu. Nicméně vydržel pak ještě 6 let, zemřel až 2022.
0: Jo, tak já se jdu hned najít, to mě určitě pobaví.
1: Já si jdu dát nějaký okurky s koprem a vy si dejte Iron Maiden a Run to the Hills na Rock Radio.

0: Tania, nostalgie na Rock Rádiu v 8 hodin a 20 minut. Já tady mám jednu takovou ptákovinu, teďka pro tebe, ty tu určitě hodně oceníš, protože máš ráda rockery a tvrdý drogy, ne? Dobře?
1: Už ne.
0: Kapela Mötley Crüe.
1: Rockery mám ráda, tvrdý drogy už ne, takhle jsem to chtěla upřesnit, dobře. Ano.
0: Kapela Mötley Crüe, bubeník Tommy Lee nedávno byl v nějakém podcastu a bavil se tam o tom, jaký byly ty jejich drogové záležitosti, začátky a průběhy, a vyprávěl o příhodě, jak jednou s Nicky Sixem někde byli na nějakém koncertě, leželi na hotelu v Houstonu někdy ve 2-3 ráno, už proběh jako kokain, heroin a nějaký další záležitosti, oni si to tehdy jako pouštili, dožili taky. Nebylo to moc jako hezký a došly jim drogy, neměli už co dalšího si dát, taky nenapadlo nic lepšího, než že teda do té stříkačky zkusej dát Jacka Danielse, který byl na tom hotelu, že si ho tam jako šoupnou. A že prý nějakou chvíli to fakt jako dělali, než došli k tomu, že už jako toho berou tolik, že by mohli jít na léčení. Pak teda už
1: já myslím, že se pak kluci probudili s rukou v nočníku, že buď přes ten množství drog už si ani nepamatujou, co přesně si píchali, každopádně bych to nedoporučila. Protože kromě toho, že může samozřejmě dojít k náhlý ztrátě vědomí, k útlumu dýchání, zástavě dechu, porucha srdečního rytmu, otrava alkoholem, kromě toho zánět žil, poškození tkání, závažné infekce, včetně sepce a takovýhle lahůdky, takže si myslím, že už je trošku zmatený starý svetovaný pán, který má trošku zkreslený představy o tom, co se na tom hotelovém pokoji dělo. Ale to vůbec nevadí, tak ho máme rádi.
0: Jo, já si myslím, že i po tomhle bych ho měl rád. Ale docela by mě to zajímalo, jak to vypadá, ale neskoušel bych to být vámi.
1: Já taky ne. A my dva to určitě zkoušet nebudeme.
0: Takže to byl vstup o drogách a o Mötley Crüe a za chvíli si dáme další muziku. Bude Tom Petty a Learning to Fly.

0: Pohodová pecka Toma Pettyho Learning to Fly dohrává jenom pár vteřin před 8:30, což znamená, že jsme doplachtili krásně až na další přehled novinek a informací ze světa fotbalového mistrovství se Zuzkou.
1: Poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Slušnej výkop na Rock Radio.
2: Čtvrteční druhý zápas českých fotbalistů na šampionátu v Americe proti Jihoafrické republice bude rozhodovat americká sudí Tori Pensová. Duel na mistrovství světa mužů bude řídit jako teprve druhá žena v historii. Zápas začne v 18 hodin a připomenu, že svěřenci trenéra Miroslava Koupka na úvod šampionátu podlehli Korejcům 1-2 a v boji o postup ze skupiny potřebují zvítězit. Přidáme ještě krátké informace z posledních zápasů. Fotbalisté Nového Zélandu hráli na mistrovství světa v Los Angeles s Iránem 2-2. Fotbalisté Uruguaye začali mistrovství světa nečekanou remízou 1-1 se Saudskou Arábií. Dnes se proti sobě postaví ještě Francie a Senegal v 21 hodin.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Rock Radio. Doprava.
2: Nehoda osobního a nákladního auta uzavřela dnes ráno u Stochova na Kladensku dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary. Na D10 máme vážnou nehodu ve směru na Turnov na 3,5 kilometru. Je tam v sobě 3 dodávky a 3 osobáky. Na místě zasahují záchranáři a je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Potom se bouralo na D1 ve směru na Ostravu na 368 kilometru a taky na D2 ve směru na Brno na 2,5 kilometru.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
1: Rock Radio.
0: Zuzko, díky. Pokračujeme dál. Mám tu pro tebe Nirvánu. About a Girl, o holce.

0: Přátelé, máme po půl devátý, ladí Rock Radio. Za chvíli bude 9, přijde Kamil a bude rokový dopoledne. A to se stane i zítra ve stejnou dobu, v 9 bude zase rokový dopoledne. A kromě toho...
1: Bude středa.
0: Jo!
1: Náš oblíbený den v týdnu bude
0: a
1: středa.
0: A víte, co se děje ve středu?
1: Ano, ve středu chodí hvězdný host a nejinak tomu bude i zítra.
0: A zítra přijde speciální hvězdný host, protože jich bude dokonce 7. Nebo 7, to je kapela.
1: Myslím, že jich 7 nebude, aby jsme tady nelákali na něco, co se nestane. Takový grupáž, jako vešli by se sem, studio je poměrně velký, ale myslím, že jich bude trošku míň.
0: Takže bude to kapela 7 z Mladé Boleslavy, kdo přijde, nevíme, to se dozvíme. Nicméně, pokud byste zítra chtěli v 9 si poslechnout zase nějaký hezký povídání o muzice s našimi hosty, tak budete správně na vlnách Rock Rádia.
1: A kdyby to náhodou nikdo nestíhal, tak nezoufejte, vše najdete ještě stejný den na všech streamovacích platformách a taky na našem webu www.rockoviradio.cz v podcastech.
0: Takže to bude zítra, no a co bude za chvíli? Tři sestry a ať se špánk. Rock Rádio.

Dnešnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Na Rock Rádiu dohráli Volbeat Dagen 4 a my budeme mít za chvíli 9:00, takže se s vámi dneska, přátelé, loučíme.
1: Ano, nás čeká cesta do Sedlčan.
0: Proč? No jo, vlastně jo. Co tam jdeme dělat?
1: Zabít se v Bugině.
0: Super!
1: Jupi! Ne, musíme jít pomalu, aby se nám nic nestalo. Přátelé, jedeme na představvačku nový Buginy. Já beru pana Buráčka, takže řídit bude on, že mu věřím mu o něco víc než Honzíkovi, takže to předám asi jemu a uvidíme, jak to dopadne.
0: Firma CF Moto představuje novej krásnej stroj Gladiator Z10 Turbo a my budeme mít to štěstí, že si ho můžeme zkusit řídit. Takže si myslím, že není nic lepšího, než takhle v úterý dopoledne položit na budku Buginu za 3/4 míče.
1: Ježíši Kriste, já říkám, já to řídit nechci, já budu jenom jako spolujezdec s panem Buráčkem a budeme mávat z okýnek jako anglická královna.
0: Každopádně z této dnešní taškařice budete potom mít na našich sociálních sítích nějaký krásný video, abyste se nám mohli smát.
1: Tak se mějte krásně, páček slibáčík.
0: Zase zítra, čau.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: Hezké dopoledne. Je 9 hodin a jsou tu další zprávy. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura se dnes ve sněmovně setká se svým slovenským protějškem Richardem Rašim. Oba politici by měli podepsat memorandum, kterým zřídí cenu za československou vzájemnost. Městský soud v Praze se dnes začne zabývat případem vojáka, který loni v září napadl nožem šéfa sekce zpravodajského zabezpečení armády Romana Hyďhu. Státní zástupce na muže podal obžalobu mimo jiné z těžkého ublížení na zdraví. O Hyďhově napadení tehdy informoval server Aktuálně.cz. Voják podle serveru brigádnímu generálovi pořezal ruku, muži hrozí až 10 let vězení. Prezidenti Ruska a Ukrajiny Vladimír Putin a Volodymyr Zelenský jsou otevřeni krokům k vyřešení války na Ukrajině. V pondělí to podle agentury Reuters prohlásil prezident Spojených států Donald Trump. Ten přicestoval do Francie na summit skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7. Na atletické zlaté tetře dnes bude závodit 50 medailistů z různých šampionátů. Největší domácí hvězdou ostravského mítingu zlaté kategorie kontinentální tour bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska bude polojasno až oblačno, už ale bez srážek a denní teploty mezi 20 až 24 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: A začneme v Turnově, v ulici Palackého se řeší nehoda dvou osobních aut na místě policie. Je to průjezdní s opatrností a dejte si pozor i v Olomouci, v ulici Hodolanská, tam je nehoda dvou osobních aut a komplikuje tam průjezd, tak počítejte s omezením. Šťastnou cestu!
1: Instagram Rock Radia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio, rockový dovolené.
2: 5 minut po 9. hodině startuje rokový dopoledne s datem 16. června, máme úterý a s vámi je Kamil Dráb. Já vám přeju hezký den, ať už nás posloucháte při práci, odpočinku nebo třeba nějakých sportovních aktivitách. No, to je zajímavý, takových věcí, kde by se dalo poslouchat Rock Radio nebo při jakých činnostech je strašná spousta, ale to tady teď nebudeme vyjmenovávat. Pojďme si radši říct, co nás čeká za muziku. Genesis, Pearl Jam, Linkin Park a právě teď Panoptico, nech mi tu číslo.

0: 9 hodin a 21 minut na Rock Rádiu dozněli Genesis. Tak dneska máme úterý, to znamená, že do čtvrtka, do 18. můžete posílat svoje fotky na e-mail studio@rokovyradio.cz, pokud byste chtěli vyrazit na Rock in Pardubice, který proběhne tento pátek. A samozřejmě se jedná o celou vaší partu. Vy už ten systém dobře znáte, to znamená, pokud byste chtěli vyrazit v pátek na Rock in, tak stačí celá fotka vaší party, se kterou objíždíte festivaly, koncerty a můžete od nás dostat 10 lupenů a užít si tak v Pardubicích koblížky, alkohol, horký žeslíže, Trautenberg a taky traktor. No a samozřejmě i celý tým Rock Rádia, který tam bude pro vás v čele s Petrem Jandou, který ho znáte dobře z našeho odpoledního vysílání a ten vás festiákem provede. A samozřejmě tam budou i naše slušní holky, který vám přivezou i náš slušný merch, takže si budete moct koupit nový trička. Všechno to uzavřeme, jak jsem říkal, ve čtvrtek v 15 hodin, no a v pátek v rokovým rozjezdu se dozvíte, kdože je ten šťastlivec a kdo může vyrazit 19. června do Pardubic na Rock in Town. Tak posílejte a hlavně doražte.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: No a my pokračujeme v muzice. Za chvíli si dáme Rybičky, Royal Republic anebo taky Lynyrd Skynyrd.

0: Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 19. června v Pardubicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

9 hodin a 39 minut na Rock Rádiu doznívají Lynyrd Skynyrd a jejich Sweet Home Alabama. A jestli budete poslouchat zítra v tuto dobu, tedy mezi 9 a 10 hodinou, tak víte, že ve středu pro vás máme vždy hvězdního hosta. Zítra dorazí kapela Seven z Mladé Boleslavy, kterou dobře znáte z vysílání Rock Rádia, skladba Vyměřený čas nebo Hra s osudem nebo Provokatér. Tak ty už zlidověli, co se týká našich posluchačů, takže si je budete moc užít. A chlapci nám přijdou představit svoji novou desku, nebo respektive makají na nový desce, která už měla být sice hotová, ale ještě se jim to nepovedlo dokončit, tak aspoň takový návdavkem to, co nás čeká v příštích měsících. No a samozřejmě si s nima popovídáme o aktuální situaci v kapele Seven a taky obecně o historii a tak dále, aby jsme vám ji blíže představili. Takže zítra mezi 9 a 10 hodinou Seven z Mladý Boleslavy na Rock Rádiu. Teď si pojďme dát Valda Gang, dáme si taky Amarant nebo Hammerfall a i kulturní typy, protože máme úterý, víkend se blíží, má být krásně, teplíčko, tak určitě vás bude zajímat, jaký akce se chystají, kam můžete vyrazit, festiválky a tak dál. Tak si počkejte, my vám za chvíli poradíme na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba DeLorean anebo 13. století. Celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival tří sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: střešní okna Fenestra.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Maximální cena nafty dnes klesla pod hranici 39 korun za liter, zlevnila o 37 haléřů. Nejvyšší cena benzínu naopak pokračuje v růstu ze závěru minulého týdne. Dnes mohou čerpací stanice prodávat benzín maximálně za 1,40 korun a 1,50 haléřů. Ukrajina oficiálně otevřela první kapitoly vyjednávání o přistoupení do Evropské unie. Mezivládní konference se mohla uskutečnit poté, co Maďarsko po dvou letech zrušilo svou blokaci. Rada EU informovala taky o zahájení vyjednávání o základním klastru s Moldavskem. Etická komise fotbalové asociace vyloučila klub MFK Karviná kvůli ovlivnění tří utkání z první fotbalové ligy. Klub navíc dostal pokutu 10 milionů korun. Etická komise o tom informovala v prohlášení na webu s tím, že rozhodnutí ještě není pravomocné.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska bude polojasno až oblačno, ale bez srážek, takže pršet už nebude, pokud včera někde sprchlo. No a teploty, ty by se měly pomalu šplhat nahoru, takže dneska už mezi 20 až 24 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Jdeme na silnice, podíváme se do Prahy, v ulici k Barandovu je nehoda tří osobních aut, nebo respektive takhle dvě osobní auta a jedna motorka. Na místě je policie, která tam nehodu šetří, tak tam počítejte s omezením a taky se zdržením v tomhle úseku. A ještě tady pro vás mám upozornění na nehodu, která se stala v Českých Budějovicích, v ulici Pekárenská. Tam je nehoda dvou osobních aut, která je tam vyšetřována za účasti policie, tak tam počítejte taky s omezením a projíždějte opatrně.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
1: Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem.
2: Máme něco málo po 10. hodině. Kamil je s vámi, přeju vám hezký úterý 16. června a samozřejmě tady pro vás mám spoustu muziky, abyste si zase odpočinuli od mluveného slova a mohli si zaspívat třeba z Police. No tak to bych vám možná nedoporučoval obecně jako z Police si zaspívat, ale u nás můžete. Police si dáme si taky Rage Against the Machine a na začátek pro všechny mamánky Krucipisk.

Tak to byly Green Day, něco málo po čtvrt na jedenácté na Rock Rádiu. A já koukám na aktuální stav rokovýho referenda, hlasování, který najdete na našem webu rokovýradio.cz, protože mě to vždycky zajímá, ovšem tento týden extrémně. Jsou tam moje oblíbený alba z 90. let, jednak už dnes v podstatě zapomenutá kapela Macbeth, která v roce 1992 vydala eponymní desku, jedničku, a myslím si, že s ní strhla lavinu, protože ta deska je výborná, známe z ní třeba píseň Galaxy, ale spousta dalších věcí, dokonce Olympic si je tehdy vzal pod svá křídla a vzal si je na turné, tam jsem je taky viděl naživo a moc jim to seklo. Škoda, že potom v průběhu těch 90. let spadnul řetěz a v podstatě na konci 90. už kapela neexistovala, ale ta vzpomínka tady je, takže jestli máte rádi, tak můžete hlasovat pro ní. 34% z vás už tak učinilo. Maťo Ďurinda v roce 1997 vydal svoje solový album, který je trošku jiný než tvorba Metallica do té doby, i když deska Znovuzrozeně se jí trošku podobá, nebo respektive tam už ten směr byl nastartovaný po změně sestavy, ale přece jenom jsou to takový písničkový věci a ta deska zapadla. Teď se chystá její reedice, možná tedy nakonec to dopadne, uvidíme, ale tohle album by si to zasloužilo. Tak na něj můžete zaspomínat pod číslem 2 a

Rock Radio. Každý ráno hrajeme hrdinu. Nesoutěžíme o voloviny. Hrajeme muziku, kterou jinde neuslyšíte. Jsme šílení i seriózní. Vstáváme brzy. A usínáme pozdě s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock Radio. Rocková pohoda. Rock Radio.

0: hoši. Rozcvičit, poklusem klednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každej den na Rock Rádiu.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

Krásně jsme to úterní dopoledne uklidnili. Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia, ústřední píseň krásného filmu z roku 1993 s Tomem Hanksem, Philadelphia, což je jeden z mých nejoblíbenějších filmů, který jsem kdy viděl. Je krásně zpracovaný a i po těch letech se na něj krásně kouká. Tady už samozřejmě Bruce Springsteen alias Boss, jehož přezdívka vznikla tak, že na něj museli vždy členové kapely čekat, tak mu dali prostě přezdívku Boss, která zlidověla, tak tady už byl samozřejmě velkou hvězdou a i tahle ta píseň mu strašně pomohla. Měla nějaký ceny, nominace a tak. Samozřejmě nesmím opomenout, že to byl celosvětový hit, ale ze začátku to tak úplně nebylo, když Bruce Springsteen vstupoval na scénu. Dokonce dá se říct, že mohl nakrásně skončit a vůbec bychom takovouhle megastar neměli, protože hlavně v prvních fázích jeho kariéry, kdy točil první dvě alba, tak ho gramofirma tlačila do podoby Boba Dylana. Chtěli mít z něho novej produkt, jakože takovou kopírku Boba Dylana, takže ho tam do toho tlačili, to se mu moc nelíbilo, taky ty dvě alba úspěšný nebyly, všechno se to zlomilo až s třetí deskou a když konečně přišel úspěch a Bruce Springsteen začal dělat to, co ho baví, tak se stalo to, že šel do sporu se svým manažerem a nemohl vydávat desky určitou dobu, takže mu byla zakázaná jako jakákoliv jeho tvorba. No a on se soustředil na to, že ty svoje písničky teda dával všem okolo, protože říkal, tak co, Bůh ví, kde je budu moc natočit, tak si je vemte, nebo je třeba ty interpreti slyšeli, jako třeba v případě Because the Night od Patti Smith, tak ta píseň slyšela a chtěla jí slyšeli na demáči, tak Bruce Springsteen, jo, tak si vem. Ale pak ho to samozřejmě štvalo, protože ty písně, který on dával ostatním interpretům, ať třeba můžeme vzpomenout kapelu Pointer Sister, nebo třeba Manfred Mann's Earl Band, tak, anebo zmíněnou Patti Smith, tak ty všechny bodovaly v hitparádách, jo, právě v té éře, kdy on nemohl nahrávat a točit. A on je slýchával z rády a slýchal, jak ostatní interpreti jsou na nich úspěšní a štvalo ho to a říkal si, kdy už konečně já taky uslyším nějakou svoji písničku z rádia a nebo ji uvidím na nějaký špičce hitparády. Musel si na to počkat, ale vyplatilo se to, co si budeme povídat. Tak Bruce Springsteena máme za sebou a pojďme se podívat na Dana Landu, dáme si Eventation nebo taky Europe a blížíme se k 11. hodině a to znamená, že si muziku budete přát vy v elektrickém obědě.

minul čas a náhle zazněl hlas. V tmavý celé mluvil o poslední včele, vodu popás, nervy na doraz. Rakve starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, slova tak těžká jako z olova. Slyším,

padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí, ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Muza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní a za sto.

ozvěna hlasu z hlubiny času zní v hlavě jako ze sna probuzení. Dej jí duši na váhu, objevíš odvahu,

0: Střešní okna Fenestra.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Mladí by mohli získat výhodnější penzijní spoření. Ministerstvo financí navrhuje vyšší státní podporu i větší volnost při nakládání s úsporami. Novinky přiblíží za ministerstvo Filip Běhal.
1: Všem střadatelům do jejich 30. narozenin se státní příspěvky dvojnásobí na 40% z jejich měsíčního vkladu. Všem klientům do jejich 36. narozenin se nově zavádí možnost po minimálně 10 letech spoření jednorázově vybrat až třetinu vlastních úspor a jejich zhodnocení.
0: A to zcela bez sankce. Právo cestujících v EU na finanční kompenzaci při více než 3hodinovém zpoždění letů zřejmě zůstane zachováno. Zástupci Europarlamentu a členských států dospěli k předběžné dohodě stran ochrany práv cestujících v letecké dopravě. Jde o první aktualizaci těchto pravidel od roku 2004. Na atletické zlaté tretře dnes bude závodit 50 medailistů z různých šampionátů. Největší domácí hvězdou ostravského mítinku zlaté kategorie kontinentální tour bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Hlavní program začne v 18 hodin.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Ještě dnešní počasí, polojasno až oblačno, bez srážek a teploty mezi 20 až 24 stupni Celsia.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Tak co tam máme dál? Koukneme se ještě na silnice. Začneme v Praze, ulice Zenklova. Tak pokud tedy budete projíždět, počítejte s komplikací a se zdržením, protože se tam řeší nehoda osobního auta a tramvaje. No a ještě Přibyslav, ulici Tyršová, nehoda dvou osobních aut, je tam neprůjezdný jeden jízdní pruh, jezdí se tam kivadlově, tak tam počítejte taky se zdržením a omezením. Tak dojďte v pořádku, šťastnou cestu.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, elektrický oběd.
3: Tak jo, můžeme to rozpoutat, všechno zásadní máme za sebou, co jsme potřebovali splnit a teď už se můžeme věnovat muzice, konkrétně vám, posluchačům, protože vy máte možnost si napsat o svůj oblíbený song a já vám ho v příštích 60 minutách, pokud to bude v mých silách, rád zahraju. Napište si na náš Facebook do zpráv anebo na e-mail obed@rockoviradio.cz. Já myslím, že všechno víme, takže se můžeme pustit do elektrického oběda úterního s datem 16. června. S vámi je Kamil Dráb, 3 minuty po 11. hodině a jsou tady Offspring.

Tak tohle byly Offspring, který nám otevřeli dnešní elektrický oběd a my už pojďme na vaše první přání. Dorazila jich strašná spousta, jen jsem to vyhlásil, tak se tím budu muset trošku pořádně prošmejdit, ale už jsem tady vybral jedno přání, který dáme. Teď víte, jak jsem se zadýchal, jo, a pak, že ta práce není náročná tady, čověče, hele. Tak kde to mám to přání, sakra? No vidíš to, tady. Jo, ahoj, zdravíme, nejlepší rádio na světě, co si takhle dát k obědu, nějaký vepřový, třeba porcelánový prasata od Kabátu, jen tak pro radost, pro zlepšení nálady, díky. Tak, jdeme to spustit.

Pretty Reckless na Rock Rádiu v elektrickém obědě, muzika podle vašich chutí a přání, a Žaneta si přála slyšet tuhle tu píseň. Já tady máme další skladbu nebo muziku. Zdravím tě, Kamile, měl bych jedno přání k dnešnímu elektrickému obědu, a to Arakain z dob hodně minulých, nějakou pořádnou flákotu z alba Trash the Trash nebo Schizofrenie. Díky, Honza napsal. Hele, já bych šel ještě hloubš, i když ono vlastně z alba Trash the Trash, ano, může to tak být, protože píseň Proč vyšla teď na nedávné reedici, takže se dá říct, že je součástí tohohle alba, ale v podstatě ano, protože v té éře vznikaly, ona by šla i na singlu s písní Amadeus, která se potom na albu Trash the Trash objevila, takže ji můžeme tak brát a dáme si ji. Takže teď to pořádně nakopneme, tak bacha, ať vám nezaskočí. Arakain a Proč?

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoaro v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na

Super píseň z alba Crazy Nights z roku 1987 a samozřejmě od kapely Kiss, protože Paula Stanleyho, toho jste museli poznat, takovej specifický a jedinečný hlas, který jsme si dali teď na Rock Rádiu díky písni Reason to Live, která je právě z tohohle alba a zařídila to Petra. Další přání je od Adama, který zdraví a chtěl by nechat zahrát Five Finger Death Punch a píše, bylo by to pro všechny, co poslouchají. Děkuji. Adame, nemáš zač.

Eagle Eye Sherry na Rock Radio Save Tonight a muzika podle vašich chutí a přání. Pohodovka do dnešního elektrického oběda, která krásně zapula, a to díky Ivaně. Další přání zní takto: ahoj, co takhle zahrát, prosím, Dlažební kosku od Brutusu na takový ten polední detox od přemýšlení. Tak to si myslím, že se hodí skvěle.

Rocková pohoda. Rocková klasika.

Ich will a Rammsteini na Rock Rádiu a přání od Roberta, který jsem splnil. Další přání je od Marty píše. Ahoj Kamile, rád bych nechal zahrát nějakou pecku od Seven pro partu do dílny, ať nám to utíká. Ano, kapela Seven bude zítra hostem u nás na Rock Rádiu v jezdní hodince mezi 9 a 10 hodinou, tak můžeme udělat i touhle formou malou pozvánku. Takže Seven z Mladý Boleslavy a Provokatér. Tak to...

Tak tohle byly legendární Led Zeppelin, který jsme si na Rock Rádiu dali díky Tereze, a další přání je díky Petrovi, který píše, že by chtěl nechat zahrát Cure pro mě a kolegu Michala do práce, aby nám ten den lépe utekl, a taky pro tebe a všechny, co mají tuhle hudbu rádi. Díky. Petře, jdeme si dát Cure.

0: na Fenestra.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna Fenestra.
1: Fenestra.cz.

0: zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Po dálnici D35 v úseku mezi nájezdy u Kocourovce a Velkého újezdu dnes jezdí tanky. Nacvičují jízdu v koloně. Vozidla po dálnici pojedou opakovaně až do 15 hodin. Řidiče, kteří tady budou projíždět, žádá armáda o ohleduplnost. V Kalifornii se krátce po startu zřítil americký strategický bombardér B-52. Zahynulo všech 8 členů posádky. Letadlo po pádu shořelo. Letoun přepravoval 8 osob na rutinní zkušební misi. Zatím není jasné, co havárii způsobilo. Basketbalisté Nymburka slaví třetí ligový titul za sebou a celkově 21. triumf v klubové historii. V rozhodujícím sedmém finále zvítězili nad Pardubicemi 91-74 a sérii vyhráli 4-3 na zápasy. Oba celky se už postupem do finále kvalifikovali do nadcházejícího ročníku Ligy mistrů.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno, je zataženo, zpočátku i polojasno, je skoro jasno. V Čechách čekáme od západu místy občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio.
2: V ulici Svatovícká v Praze nehoda dvou osobních aut, je tam překážka na vozovce, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
0: Rock Radio. Rockovej voraz.
2: A já vás zdravím, rokeři, je pár minut po 12. hodině a začíná rokový voraz s Danem. Já jsem dneska jel po dálnici a stavoval jsem se na kafe, na benzínce a teď tam vlezu a slyším jenom polštinu. Říkám, jsem snad blbě odbočil, já jsem snad normálně jde v Polsku. No a paní se tam smála a říká, to je teďka normálka, my tady máme jenom polský jako zájezdy, takže tam byli sami školáci a podobně těma autobusama. Tak jsem si koupil kapučino a říkám, jim se zavděčíte, když to uděláte smažený sýr s ranolkama. No a my si pustíme nějakou hudbu, třeba Lenny Kravitz, Foo Fighters, Lucie, anebo Soilwork.

0: práci vedro, doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít, to asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad, máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor.

a nám dohráli Red Hot Chili Peppers a Danny California. No a já se ještě vrátím zpátky k tomu Rock for People, protože tam byla výborná stage a jmenuje se Táborák stage a my si jdem a najednou slyším, říkám, to je jenom moje divoký byl a slyším malování. Tak se jdem tam vrátit tomu táboráku, tam je takový táborák, lidi sedí okolo a hraje se tam jako akusticky a vidím Vaška Bláhu z divokýho byla. Říkám, ježišmarja, tady Vašek. No a hrál tam to malování, všichni zpívali, pak jsem Vaška potkal, kecám s ním a říkám, hele, neměl jsi být náhodou, protože oni ve čtvrtek měli s Medvědem 009 hrát právě na Parníku a tam jsem původně jako měl jít, měl jsem se na ně jít podívat, ale místo toho jsem šel na Rokáč, tak říkám, co tady děláš? Jo? No my jsme byli i pozvaný, my jsme byli jako skrytá jako show tady na tom táboráku, tak jsem tady hrál s tátou. Bylo to skvělý, tohle tu stage mám hrozně rád, je to plný překvapení, v neděli třeba, když byli Iron Maiden, tak tam byl Mardy z Vypsaný fixy, takže skvělý, tomuhle fandím, takovýhle stage na festiáku víc. No a že jsem byl u toho divokého byla, tak toho vám za chvilku taky pustím, ale ještě bude Marilyn Manson, Pain, anebo mý oblíbený Mr. Big Eye Shine.

Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Česko v letní sezóně opět posílí konzulární služby například v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí pak bude připraven konzulární tým rychlého nasazení. Ten by vyjel v případě mimořádných událostí do dovolenkové destinace pomoci českým občanům. Australští meteorologové potvrdili, že v tropické oblasti Tichomoří se vyskytl meteorologický vzorec nasvědčující nástupu El Niño. Ten přispívá k nárůstu teplot po celém světě a je spojen se suchem i povodněmi. Zintenzivnit by mohl ve druhé polovině roku a byl by pak nejsilnější za posledních 7 desetiletí. Bývalý hokejový reprezentant Václav Prospal bude od nové sezóny asistentem trenéra Jima Montgomeryho v týmu NHL St. Louis Blues. Dvojnásobný mistr světa podepsal víceletou smlouvu. St. Louis to oznámilo v prohlášení na webu.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno i zataženo, zpočátku i polojasno, i skoro jasno. V Čechách čekáme od západu místy občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 18 23 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Na D2 na trase Brno Lanžhot je poruchané nákladní vozidlo. Čekejte tam zdržení a nepůjezdnej pravý jízdní pruh. Také si někam jedete, tak hlavně opatrně, sam pořádku dostanete.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej voraz.
2: A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rockovýho vorazu s Danem za sebou. Tady v Praze sice zataženo a i tady pršelo před chvilkou, ale o víkendu se k nám ženou hrozný tropy, takže se připravte 30+. Koukal jsem, že snad jeden den i 35, tak doufám, že máte krém, ať se pořádně namažete. Kdo nemáte krém, tak aspoň vytáhněte piváka a namažte se zevnitř. A já vám k tomu pustím nějakou hru, třeba Komunál, Aerosmith, Bad Wolves, nebo Survivor.

0: To byl Komunál, Nedáme se zlomit. No a zítra 9 Kamil tady bude mít hosty a to bude kapela, nebude to Komunál, a bude to boleslavská kapela Seven, která v 93. roce se přejmenovala z kapely Mono na Seven. My tady od ní hrajeme Vyměřený čas, občas ho tady taky pouštím, i ostatní ho tady pouštějí. Takže kdybyste chtěl se o téhle kapele víc dozvědět, ráno leďte Kamila od 9 do 10, on tady kluky vyspovídá, ať něco víte o téhle kapele víc. A já zas pustím něco třeba tvrdšího, Systémou dám a Rakajně. A nebo teďka YouTube za chvilku.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice.

0: Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 19. června v Pardubicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Tak do tance, mládeži.

0: A to byly System of Down a jejich Radio Video z roku 2005 z alba Mesmerize. Miluju tuhle skladbu. A my se půjdeme podívat na mistrovství světa ve fotbale, protože včera se stal příběh, který se vždycky stává na olympiádě. I na mistrovství, každý mistrovství olympiáda má svýho hrdinu. A to si řekneme za chvilku.
1: Slušnej výkop na Rock Rádiu.
0: Včera hráli Španělové, hráli s Kapverdama, já jsem, nevím, jestli to pamatujete, jak jsem říkal, sledujte Jamala na španělské straně a v Kapverda golmana. A právě ten golman, ten Vozíňa, se stal hvězdou, protože vychytal nulu Španělům a bylo to 0-0. Španělé jsou velký favoriti tohohle mistrovství světa a ten Vozíňa měl sledujících na Instagramu 50 tisíc před zápasem. Po zápase k dnešnímu dni má 6 milionů 700. To je neskutečný. Vlastně 40-letý golman, který nikdy nic kloudního neodchytal, chytal je v Trenčíně na Slovensku, kde stál úplně za prd. Vlastně on něho pak poslali pryč. Tak on tady jedním zápasem, kde vychytal Španěly, si udělal kariéru a teď už může se žít jenom Instagramem. Je to teďka nejznámější kapverdský fotbalista. Jmenuje se Vozíňa. A dneska večer nás hlavně zajímá, hraje se Francie se Senegalem. Na francouzské straně sledujte Michela Oliseho, který dal letos 15 gólů, 11 áček, hráč z Bayernu Mnichov, skvělý fotbalista, záložník. A na druhé straně Malanga z Ismaila Sarr a ten dotáhl Crystal Palace vlastně k triumfu konferenční ligy, kdy v 15 zápasech dal 9 gólů. Takže sledujte tenhle ten zápas, myslím si, bude hodně zajímavý, je tam dost dobrých fotbalistů.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.
0: A já zas pustím třeba něco českého, Vysací zámek, Punkový království, anebo Judas Priest za chvilku.
2: Vše, co

0: Rock Radio, co se děje?
1: Je tady do baletních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under, z českých třeba DeLorean anebo 13. století, celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival tří sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem, vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Střešní okna Fenestra.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Správa železnic varuje před nebezpečnými výzvami na sociálních sítích. Zahájila k tomu kampaň Gameplay není realita. Kampaň je založena na videích, která využívají motivy fiktivních videoher a ukazují situace, které mohou v reálném světě skončit tragicky. Mladí by mohli získat výhodnější penzijní spoření. Ministerstvo financí navrhuje vyšší státní podporu i větší volnost při nakládání s úsporami. Novinky přiblíží za ministerstvo Filip Běhal.
2: Všem střadatelům do jejich 30. narozenin se státní příspěvky zdvojnásobí na 40% z jejich měsíčního vkladu. Všem klientům do jejich 36. narozenin se nově zavádí možnost po minimálně 10 letech spoření jednorázově vybrat až třetinu vlastních úspor a jejich zhodnocení.
1: A to zcela bez sankce. Na atletické Zlaté tretře dnes bude závodit 50 medailistů z různých šampionátů. Největší domácí hvězdou ostravského mítinku zlaté kategorie kontinentální tour bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Hlavní program začne v 18 hodin.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes bude oblačno zataženo, zpočátku i polesno, je skoro jasno. V Čechách čekáme od západu místy občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: V ulici Jelení v obci Praha je nehoda nákladního vozidla do svodidel, tam překážka na vozovce a půjde se zvýšenou opatrností. Také se někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
4: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
0: Rock Radio. Rockovej poraz.
3: A je pár minut po 14. hodině a máme poslední hodinu rokového vrazu s Danem. A já jsem teďka četl, že Honza Danda se na ranním rozjezdu u nás hledá lístky na Evu Farnou blíž k pódiu. On se určitě chce naučit tu písničku, měl s ně vůbec rád a já se trošku bojím, že on mě to naspívá. On se nám k něčemu určitě chce přiznat. Tak Honzovi zahrajeme nějaký písničky, třeba Harley, Alice Cooper, anebo Kissin' Dynamite.
0: Rock Radio.

0: Generation a jejich Faster, letos jste mohli slyšet na Rock for People. Ale já se ještě vrátím k tomu fotbalu, protože to Španělsko s těma Kapverdama mělo takový boom na internetu a ten gólman Vitinha, který se stal totálním virálem a celebritou přes noc, tak tohle z tyhle ty příběhy už se staly už jenom v Calgary v 88., kdy vlastně Orel Eddie Edwards, skokan britský na lyžích, začal mávat při skoku při dopadu, tak dělal křídla jako rukama a tím se stal jako obrovskou senzací. Tak takhle je přesně ten Vitinha, že jako vylítl jako nahoru, ono uvidíme v dalších zápasech, první zápas nic neznamená a v dalších uvidíme, že vlastně tak zas tak dobrý není, což fakt dobrý není. To vás jako ujistím, docela fotbal sleduju, mám o tom přehled, ten tam pár těch fíků dostane. Ale já mám už tady rozhovor, který nám předložil pro Rock Radio Jirka Luňák z okresního přeboru, kde trenér Španělska vykládal, kterou měl taktiku na té Kapverdy. A já vám to tady pustím, ať to víte, jak to znělo v češtině.
1: No, tak co k tomu dodat? Snad jako pokus o novou věc, který moc nevyšel, experiment, který se nevydařil, no.
0: Takže prostě jim se to nevydařilo, nevyšlo to, ale tak třeba příště to vyjde. A já vám pustím další hudbu, třeba Guano Apes, Motorhead, Bryan Adams, anebo za chvilku Horký žeslíže.
2: Tlačíš?
3: Tlačím, ale moc to nejde.
2: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všem.

0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Když máme to mistrovství světa ve fotbale, asi by bylo stylové se ho taky trochu dotknout, ne? Tak OK, fotbaloví znalci si jistě vzpomenou na sezónu 2003-4, kdy anglické lize vládnul Arsenal Londýn. Kanoníři tehdy v čele s Thierry Henrym předvedli něco úchvatného. Dokázali celou sezónu projít bez porážky, když 26krát vyhráli a 12krát remizovali. Vzhledem k tomu, že v motorsportu něco jako remízy neznáme, tak to, co teď v úvozovkách hrozí v mistrovství světa superbajků, by nejspíš trumflo i ten víkend Gunners. Narážím na fakt, že Nicolo Bulega v italském Misánu získali 25. výhru v řadě, z toho 21 jich je z letošní sezóny. A vzhledem k tomu, jakým způsobem svou konkurenci poráží, je jen otázkou, jestli se mu povede něco neuvěřitelného. Vyhrát ještě zbývajících 5 závodních víkendů a stát se v sezóně neporaženým mistrem světa, což je jen těžko představitelný výkon, tedy těžko představitelný byl na začátku sezóny. Teď se spíš všichni ptají, jestli to tedy klapne. Někde jsem zaslechl, že takováhle dominance superbajkům škodí, což je na jedné straně pravda. Na straně druhé je vzrušující fakt, že bychom mohli být svědky a přímými účastníky historické chvíle. A pak je tu ještě další fakt, abychom se tedy opět dostali k tomu fotbalu. Vzhledem k tomu, že i

0: Italští fotbalisté po druhé za sebou na mundialu chybí, upírají se zraky, tyfózy právě k motorkám a oslava titulu bez ztráty kytičky, to by teprve byla oslava.
1: Rock Radio Motokeci.
2: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit, česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Tak hoši, rozcvičit, poklusem klednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: A to byli Guano Apes a jich Open Your Eyes. A já už tady vidím Kubu ve studiu. Čau, Kubo.
1: Nazdár, jsem rád, že mě vidíš, já tě taky rád vidím.
0: No právě, potom tady máme k tomu Open Your Eyes.
1: Jo, vidíš, takhle. Ty jeden kulisák.
0: No tak tomu hodí, akorát nebudem teda komentovat to další písničku na jednu noc.
1: To by nám to je pravda, to tady, tak dlouho tady být nemůžu, to promiň.
0: Já taky tady můžu spát.
1: Jako hele, celá noc, jako, já vím, že jako některý lidi mají rádi takový ty známosti na jednu noc, ale jako celou noc.
0: To fakt jako někdo má, jo?
1: Já nevím, to jsem jenom v pohádkách jsem o tom slyšel.
0: Já jsem potom slyšel od kámošů, já to neznám.
1: No právě, buď jako celou noc, anebo jako až do smrti. Šťastně až do smrti, já nevím, tak. To jsou podle mě hrozně jako nerealistický časový očekávání.
0: Já zase jdu jako sám.
1: Aha, jo, a dobře.
0: Tak je to dobrý. Já než se s vámi rozloučím poslední 20 minutovce, tak vám pustím třeba Alter Bridge, Kaiser Chiefs, Rasmus, anebo Valda Gang právě na tu jednu noc. Tak se mějte hezky a čau.

Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Policie stíhá skupinu lidí za rozsáhlé krácení DPH při provozování taxislužeb. Jde o 8 cizinců a 2 Čechy, kteří měli státu způsobit škodu za 300 milionů. Kauza souvisí s platformami Uber a Bolt a mezi obviněnými jsou hlavně Uzbekové. Skupina měla rozdělené role. Praha pomůže chudším obyvatelům cestovat městem. Znovu totiž zavedla zvýhodněné jízdné pro ty v tíživé finanční situaci. Musí mít ale potvrzení o sociální podpoře od úřadu práce. A jakým způsobem to bude fungovat, vysvětluje mluvčí pražské integrované dopravy Filip Drápal.
2: Bude dostupné výhradně v elektronické podobě prostřednictvím systému Pidlítačka. Půjde o nepřenosný měsíční kupon za cenu 165 korun, což odpovídá přibližně 70% slevě oproti běžnému předplatnému.
1: Novinka začne platit od 1. srpna. Europoslanci schválili zrušení dovozních cel na většinu průmyslového a zemědělského zboží z USA. Jde o klíčovou součást obchodní dohody s Washingtonem z loňského léta. Tu Evropská komise uzavřela ve snaze zabránit zavedení vysokých cel americkým prezidentem. Karviná se odvolá proti vyloučení z první fotbalové ligy. Pokud odvolací komise fotbalové asociace nerozhodne do 22. června, ze soutěže se stoupí Dukla Praha. Etická komise včera vyloučila Karvinou z nejvyšší soutěže kvůli ovlivnění tří utkání v roce 2024. Klub navíc dostal 10milionovou pokutu. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Teploty jsou pravda o něco vyšší než včera, ale zase možná o trošku víc prší. Aspoň to platí pro Čechy. Na Moravě to zase tak hrozný není. Tam je spíš polojasno a teploty až nad 23 stupňů. Přes noc bude něco kolem 8 stupňů, takže nás čeká zhruba nejchladnější noc z celého týdne. Každopádně od zítra už se bude zase víc oteplovat. Deště a taky bouřky se přesunou spíš na Moravu, takže tentokrát východní polovina bude spíš tak jako skropená. V Čechách tak tam to bude spíš do polojasna, no a teploty všude v průměru kolem 23 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: Dejte si pozor, v ulici Kutnohorská v Praze osobák tam totiž napalil do dopravní značky a je tam kolem toho docela chaos. Na D5 na 50. kilometru směrem na Prahu se válí nějaká roztrhaná pneumatika na vozovce, takže určitě sundejte nohu z plynu, ať se nestane nějaká tragédie. Jestli projíždíte Benešovem, dejte si pozor v ulici na Bezděkově, jsou tam v sobě dva osobáky a docela tam blokují provoz. A ještě tady mám jednu nehodu hlášenou v ulici Výškovická v Ostravě. Je to přímo u zastávky MHD Horymírova směrem na Vítkovice, jsou tam v sobě dva osobáky, takže tam můžete čítat s mírným zdržením.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
3: Dámy a pánové, rokový odpoledne je tady s váma, tentokrát v plný sestavě. Jsme rádi, že po několika dnech už jsme tady zase oba, Kuba i Petr, na svých místech.
4: Konečně. A vzhledem k tomu, že jsme tady zase dneska oba, tak zase máme připravený našlapaný rokový odpoledne, ale jako vždycky.
3: Jako vždycky. A to, že máme po 15. hodině, znamená, že někdo z vás už je hezky na cestě domů. Někdo z vás ještě odpočítává poslední hodinu, nebo možná dvě, nebo možná tři a pozor, možná i čtyři, ale nebojte, my to s váma tady hezky přežijeme a bude to dobře.
4: Ať už totiž děláte cokoliv, tak to, co vám teďka pomůže, bude další rocková muzika. Čekají nás Journey, taky Disturbed, ze jejich Sound of Silence. Rybičky 48 se nás přijde podívat, ale teďka tady tu hodinku začneme s Toutou a jejich Hold the Line. Skoro, Tibiro, 50 let stará pecka už skoro.
3: Ale pořád to dává, to je jedna z mých oblíbených písniček, tohle je tak skvělý.
4: Neskutečný, jdem si to užít, pojď.
3: Jo, pojď.

až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou

Rock Rádio.

0: Journey a jejich Separate Ways právě teďka dojeli na Rock Rádiu v 15 hodin a 19 minut. No a co by to bylo za rokový odpoledne, kdybychom v 15 hodin a 20 minut nevyhlásili nějaký lístky, co?
1: No, stoprocentně. Kdo poslouchal včera, tak už ví, že tenhle týden rozdáváme do spáleného Poříčí, kde mezi 24. a 27. červnem probíhá ten slavný festák Basin Firefest. Letos tam je Apokalyptika, Steel Panther, Anisium, Death to All Wasp, no spousta skvělých kapel.
0: Jako bude to našlapaný jako prase, takže akorát prostě otevřete telefony nebo počítače nebo cokoliv, kde najdete Facebook a tam si najdete stránky Rock Rádia a do zpráv nám napište, proč bysme tady ty lístky měli dát právě vám a taky nám k tomu nezapomeňte napsat telefonní číslo, ať vám potom odsud ze studia můžeme zavolat.
1: Rozhodně si budeme chtít s váma pokecat, vždycky nás baví, že někdy jsou ty lidi takový jako nervózní, víš, jako z toho, že si budeme povídat a my jim vždycky říkáme, nebojte se, my vás neukousneme, ale možná bychom někdy mohli chtít třeba básničku, ať nám řeknou, nebo třeba zaspívat oblíbenou písničku od svojí oblíbený kapely, co hraje na Basin Firefestu, co
0: ty myslíš? Ty brďo, to by bylo hustý, tak kdyby se nějakýmu posluchači tohle to povedlo, oni nám můžou poslat hlasovku vlastně klidně.
1: Klidně můžou, jako no, hele, rozhodně vám to přidá nějaký body, ale hele, na tom to nestojí, prostě my tady na Rock Rádiu my nesoutěžíme, my prostě rozdáváme.
0: Přesně tak, a teďka budeme rozdávat další muziku, čeká nás Láďa Křížek, 30 Seconds to Mars, anebo Nightwish, už za chvilku.

0: Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.
1: V sobotním rockovým referendu oživíme vzpomínky na domácí a slovenský desky, na který se trochu zapomnělo. Jedničku dostali Macbeth s eponymní deskou z roku 1992. Dvojku schytal Maťo Djurinda a jeho stejnojmenná soulová záležitost z roku 1997. Nebo můžete zvolit eponymní desku partičky Merlin, taky z roku 1992. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu rockoviradio.cz.
0: Vyberte si rok.

0: Tohle byly 30 Seconds to Mars a tohle bylo jejich věc God's Eye, neboli Boží oko. No a jako Boží oko na vás teďka dohlížíme my, hlavně na to, abyste se v létě měli jak zabavit, protože už tenhle ten pátek se Rock In stěhuje do Pardubic.
1: A vy tam můžete být u toho a dokonce u toho můžete být i zadarmo. Protože pokud nám pošlete fotky vaší slušný nebo možná i neslušný rokový party, tak my vybereme do pátku jednu z vás, která od nás dostane 10 lístků právě na Rock in Pardubice.
0: Tu fotku té party pošlete, prosím vás, na e-mail studio@rokovyradio.cz. No a když ji pošlete, tak my se na ní potom podíváme, odborná porota to vyhlásí a pokud to pošlete do čtvrtečních 15 hodin, to znamená ve čtvrtek ve 3 odpoledne je uzávěrka, do té doby to musíte stihnout, no tak pak jste ve slosování a můžete v pátek ráno mít velkou radost.
1: A hlavně znám v pátek s váma uvidím i já, protože celý ten festiák budu moderovat a už se na vás nemůžu dočkat. Takže posílejte fotky svý party, ať tam pak můžeme udělat tak nějakou fotku třeba společně.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: Dáme si tři sestry, ať je nebo není to málo, Antone Pavloviči. Dáme si taky Revolution Renaissance společně s Michaelem Kiskem, no a Ozzy Osbourne dohromady s Eltonem Johnem Ordinary Man, tak to nás čeká už za chvilku.

0: úspěšnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Rok Radio. Rok Radio, co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba DeLorean anebo 13. století. Celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival tří sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Střešní okna Fenestra.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Skoro 3/4 lidí v Česku užívají návykové látky, v polovině populace pak hrozí závislost. Jak ukazuje výroční zpráva za rok 2025 Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti. Denně nebo skoro denně kouří cigarety víc než 1,5 milionu lidí starších 15 let. Alkohol v takové míře pije až 1 milion osob, přibývá pak lidí, kteří užívají víc látek současně. Správa železnic varuje před nebezpečnými výzvami na sociálních sítích. Zahájila kvůli tomu kampaň nazvanou Gameplay není realita. Založena je na videích, jak říká mluvčí Nela Eberl-Fríbová.
2: Hlavním motivem kampaně jsou krátká videa, částečně vytvořená umělou inteligencí, která využívají motiv fiktivních videoher. Ukazují situace, které jsou ve virtuálním světě běžné, ale v reálném prostředí železnice mohou skončit tragicky.
1: Kampaň cílí na mladé lidi, jejich rodiče, ale také na řidiče. V Ostrově na Karlovarsku vznikne do konce roku moderní sportovní areál. Určený bude nejen pro biatlonisty, ale taky pro veřejnost. Město už vybralo zhotovitele, který podle starosty Pavla Čekana vybuduje do konce roku zázemí sportovcům a sportovní areál za víc než 9 milionů korun. Čeští vědci vyvinuli jeden z nejmenších přístrojů pro měření emisí motocyklů. Takzvaný FTIR analyzátor vyvinula Technická fakulta České zemědělské univerzity spolu s Technickou univerzitou v Liberci a firmou Createch. Přístroj umožňuje měření všech skleníkových plynů současně. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Mírné přehánky a déšť nás bude pořád čekat ještě i po celý dnešní večer, hlavně v jižních Čechách a postupně to dojde až na jih Moravy. Teploty máme venku momentálně kolem 22 stupňů a večer padnou asi na 8. Zítra nás ale opět ten déšť bude čekat taky, prostě se ho ještě nezbavíme. Hlavně na severu Moravy a taky v jižních Čechách. A teploty zítra čekejte kolem 23 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: Nehoda v Temelíně. Ne, nebojte se, nebouchla elektrárna, ale každopádně u jaderné elektrárny Temelín na jihu Čech bouraly dvě osobní auta, tak projíždějte opatrně, aby se tam náhodou nestalo něco většího. V Novém Jičíně, tak tam je to hřbitovní ulice, ale nebojte se, taky je to jenom obyčejná srážka dvou osobáků na křižovatce s ulicí Kapitána Jaroše, i tam si dávejte pozor na cestu, ať tam taky nezahučíte. V Praze jde o ulici Türkova, což je takový nájezd na magistrálu ve směru na Kačerov, tam taky jsou dvě auta v sobě, takže si dejte pozor, odpolední provoz Praze, no to znáte. A dálnice D48, tak tam stojí odstavený nákladní auto na 50. kilometru ve směru na Český Těšín. Určitě ho uvidíte z dálky, ale radši nohu z plynu.
5: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
0: Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: 16 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne hezky pozvolna najíždí do svojí druhý hodinky. Kuba i Petr za mikrofonem a samozřejmě vám připomínáme, že díky nám si můžete užít pořádně našlapaný Basin Firefest ve spáleném Poříčí od 24. do 27. protože tady máme dva připravené lístky.
4: No a kdo nám napíše do zpráv na Facebooku Rock Rádia, že ty lístky chce, tak ten je prostě může dostat. Stačí jenom, abyste měli trošku toho štěstíčka, ale nic víc po vás nechcem. Takže nám napište zprávu. Dejte tam svoje telefonní čísla, v téhle hodině si s váma zavoláme.
3: A my už si zatím vrhneme na další muziku. Čeká nás Dio, taky Kabáti přijdou, Biffy Clyro, ale tyhle ty bicí znamenají jediný Green Day a Know Your Enemy.

0: Dio a jeho Mystery právě teďka dojíždí na Rock Radio. 16 hodin a 18 minut k tomu. Mystery neboli tajemství by se možná dalo říct, nebo něco takového jako by
1: záhada. No,
0: záhada.
1: Víš,
0: rozhodně ale není záhadou to, co se tady na Rock Radio bude dít zítra v 9 hodin ráno. V 9 hodin ráno totiž přijde další hvězdný host Kamila Drába a tentokrát to bude kapela Seven.
1: Seven, pokud neznáte, tak to teda jako nevím, kde jste žili. Každopádně oni už jsou z roku 96, na to koukám, progresivně metalová kapela z Českých Budějovic.
0: Ta kapela je úplně stejně stará jako já.
1: Nekecej.
0: Ano, já jsem
1: taky 17. Taky 17 let tý kapele, no to je hezký, jo. To vypadají dobře ještě, jako výborně. Ne, samozřejmě stejně jako Kamil je taky vlastně z Českých Budějovic, jestli se nepletu, tak se určitě takhle znají z Českých Budějovic z koncertu a takhle, no ale zítra si určitě popovídají nejenom jako kamarádi z Jihu Čech, no ale taky samozřejmě jako moderátor s kapelou a dozvíme se nějaký velmi zajímavý věci, doufám.
0: Takže si to rozhodně zítra v 9 ráno naleďte a kdybyste to náhodou nestíhali, že jste třeba měli poradu, anebo jste museli zrovna někam odeběhnout, tak si z toho nemusíte nic dělat, protože na našich stránkách rokovýradio.cz už odpoledne bude tady ten díl viset.
1: No, já si myslím, že i místo porady si to můžete klidně pustit, protože na té poradě se stejně prdlajs vyřeší.
0: On vždycky... to stejně mohl být e-mail.
1: To jsem chtěl říct přesně, mohl to být e-mail. Každopádně, my vám nebudeme posílat maila, my vám to prostě řekneme rovnou do ucha. Teď si dáme Off Monsters and, Men. To je tak blbej název kapely.
0: To taky mohl být e-mail, mimochodem.
1: To mohlo být, to jsme klidně mohli a je to v pohodě. Prostě Alligator bude ta písnička. Dáme si Dimitri Lidice, to je název, hele, to se říká úplně samo. No a taky Beatles, hele, nech to bejt radši, prosím tě už, jo, děkuju.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory.
2: Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek.

0: 24. června roku 42.
1: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Na Rock Radio právě dozněla kapela Of Monsters and Men, což by se dalo přeložit jako o příšerách a lidech. No a tahle pecka se jmenovala Alligator, tak to by spíš asi bylo k těm příšerám. Každopádně už za chvilku si pokecáme i s lidma, a to zrovna konkrétně s člověkem, který získává dva lístky na Basin Firefest 2026.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu.
1: Rock

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Po krátké pauze jsme zpátky a nejsme tady sami. Je tady totiž s náma i výherce dnešní dvou lístků na Basin Firefest, je tady s náma Tomáš. Nazdar, Tome!
1: Metal s váma.
0: Čau, hele, prosím tě, tak ty si nám psal docela zajímavou zprávu, že jsi poměrně jako dost velký festivalový fanoušek, už si toho docela dost vymez, takže ty lístky skončily v docela správných rukou, si myslím, ne?
1: Tak doufám.
0: A na jaký festiáky se kromě Basin Firefestu tady to léto ještě chystáš, prosím tě?
1: No, ještě se chystám na Holíšov, Pekelný ostrov.
0: Hezky.
1: A potom Master of Rock Vizovice.
0: Hezky. Teda jako máš dobrý vkus, musím říct, jako výborně. A prosím tě, koho tam budeš brát sebou, když ty lístky máš dva?
1: Asi kamaráda vemu.
0: A chodíte takhle často spolu, jo, na koncerty?
1: Jo, chodíme.
0: Tak super. Hele, Tome, přeju ti, ať si to oba dva pořádně užijete. Když tak klidně pošli nějakou fotku a zase se někdy ozvi.
1: Jasně, ale díky moc.
0: Tak jo, díky, Tome, měj se, čau.
2: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
3: Jestli chcete být taky jako Tomáš a taky navštěvovat spoustu festiáků, tak prostě musíte dál poslouchat Rock Rádio. Teď už Queen, Olympic, Alan und Lande a teď už Guns N' Roses a Civil War. Posloucháte Rock Rádio.

Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Monika Holubová, jsou to zprávy. Před jedním z obchodních domů v Praze došlo k napadení. Podle svědků měl neznámý muž ve Voctářově ulice z něčeho nic odpoledne napadnout jiného muže ostrým předmětem a poté utekl. Podle aktu.cz útočil pachatel nožem. Na místo vyrazilo několik hlídek policie a záchranka, která ošetřila zhruba 40-letého zraněného muže v horní části těla. Po útočníkovi policie pátrá. Před letem přebývá zájemců o vyřízení cestovních pasů na poslední chvíli. Úřady je můžou vydat do 5 pracovních dnů, ale také do 24 hodin. Na zvýšenou poptávku jsou ale na ministerstvu vnitra podle mluvčího Adama Rezlera dobře připraveni.
2: Požádat o expresní cestovní pás je možné na kterémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností v Praze na městské části a nebo na ministerstvu vnitra. Správní poplatek za pas vydaný do 5 dnů je 3000 korun, pro děti do 15 let 1000 korun a za pas vydaný do 24 hodin 6000 korun pro dospělého a u dětí do 15 let je cena 2000.
1: Pas vydaný do 24 hodin jde vyzvednout pouze na ministerstvu vnitra. Před kongresovým centrem na Pražském Vyšehradě začne stavba nové haly. Práce za víc než 1,25 miliardy začnou už příští měsíc. Nová hala bude sloužit k výstavám, konferencím, kongresům i společenským akcím. Vědci sledují pohyb koček divokých v českém lese v Plzeňském kraji. Používají k tomu obojky s vysílačkou. Chtějí zjistit, jak velké území tyto šelmy využívají, kudy se krajinou pohybují a jaká opatření můžou přispět k účinnější ochraně kriticky ohroženého druhu. Tolik zprávy. Hezké odpoledne.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska máme na většině území skoro jasno až polojasno a během odpoledních a brzkých večerních hodin by měla trošku se zvyšovat oblačnost a to hlavně od západu, to znamená v Čechách by mělo být víc zamračeno, než je teď během večera a taky to sebou přinese nějaký srážky. Takže v Čechách by nám mělo pršet, na Moravě a ve Slezsku by to úplně být nemělo, ale neznamená to, že tam nespadne ani kapka, jenom to nejsou zrovna nějaký přehánky, o kterých byste měli psát domů. V noci bude kolem 8 stupňů a zítra se rozhodně potkáme se srážkami na větším území než dneska. To se hlavně bude týkat Moravy a Slezska. Ve Slezsku dokonce hrozí i nějaký bouřky. V Čechách se srážky týkají hlavně okolí Karlových Varů, taky jižních Čech a možná i Krkonošska. Jinak zítra teploty kolem 23 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na cestách. Mám tady dvě nehody z Prahy. Jedna je v ulici Jana Želivského, tam se srazil osobák s tramvají. A druhá je na Vinohradský, tam je neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli srážce dvou osobáků, takže tam můžete i počítat s docela dost velkou kolonou. V ulici Lázeňská v Ústí nad Orlicí je rozlitá látka na vozovce. Dejte si na to pozor, srazil se tam totiž osobák s autobusem. Díky bohu se nikomu nic nestalo, ale i tak je to docela nepříjemná situace. A neprůjezdný levý jízdní pruh také najdete na D1 na 122. kilometru směrem na Brno. Jsou tam v sobě dva osobáky a samozřejmě už blokují celý ten levý jízdní pruh. Hele, zdržíte se tam tak 20 minut minimálně.
5: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
0: Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: 4 minuty po 17. hodině je rokový odpoledne s váma, naše odpolední dvojka Kuba a Petr samozřejmě za mikrofony a tak nějak nás zajímá, co vlastně dneska děláte, jak si užíváte úterý.
4: Ono totiž, jak je to takový pršavý a divně, tak je ten den takovej trošičku divnej, mi přijde prostě.
3: Je to divnej den, viď? Hele, je to těžký si vlastně představit, že jsme už prakticky v půlce června a jako v květnu bylo hezčej, co?
4: Hele, je ti jasný, že ale ty víš, co přijde o víkendu.
3: Jako, o víkendu, no, tak samozřejmě blíží se třicítky.
4: Za cca 4 dny si bude stěžovat, taky je vedro zase.
3: Ale budou taky bouřky, takže si můžu stěžovat i na to. To je dobrý, právě bude o víkendu na co si stěžovat.
4: Hlavně, že si máš na co stěžovat. To je vždycky to, co tě zajímá nejvíc.
3: Ale víš, jo, na co si stěžuju, že tady furt ty moderátoři kecají a vůbec nepouštějí písničky.
4: Jo, tak to s tebou docela souhlasím. Oni nás tady čekají For Non Blondes, taky Manowar, Bohnouti, anebo Scott Stapp, který už teďka rozjíždí svoji pecku What I Deserve. Tak si užívejte další hodinu rokovýho odpoledne.

Chaty koprový a gulášový fyží, nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí, šál mazaný brušetou z tymiánu a knoflíky ze salámu, kulaťoučký

0: Vernon Blondes a jejich peska WhatsApp právě teďka dojela na Rock Radio. 17 hodin a 20 minut k tomu. A Kubo, já mám na tebe docela zajímavou otázku.
1: Nekecej.
0: Hele, co si myslíš o tom, když interpreti, který objíždějí třeba celý svět z jejich turné a tak a z jejich songama, hrajou už několik let úplně ten samý program. Jsi zastánce toho, aby interpreti dělali spíš nový věci, anebo aby jezdili úplně ten stejný program?
1: To je věčná otázka. Můžeme se o tom samozřejmě bavit klidně 2 hodiny. Je to těžký, no. Já si myslím, pokud by to byl někdo, koho vyloženě vidíš jednou za život, tak si myslím, ať radši zahraje ty největší pecky, protože pokud ho opravdu uvidím jenom jednou, tak ať radši zahraje ty věci, na které já jsem zvědavej, ty hitovky.
0: Jasně.
1: Pokud je to někdo, na koho chodím každý rok, tak si klidně poslechnu i nějaký z toho druhého šuplíku, třetího klidně.
0: Já se ti na to ptám, kvůli tomu, že jsem teďka zrovna četl jeden článek o Stingovi, který tady v Praze vystoupí na Metronom festivalu, ale on vlastně v tom článku se stěžují na to, že už roky sem do Česka jezdí s tím úplně identickým programem, s tou identickou kapelou a vlastně to vůbec jakoby nějak neobměňuje, tak mě zajímalo, co ty si o tom myslíš.
1: No, já jsem tak nějak myslel, že jsem ho viděl někde hrát s nějakým orchestrem, možná nehrál on s Sidebandem někde v Brně.
0: On hrál dokonce s Českým národním symfonickým orchestrem v O2 aréně, myslím, že v roce 2010, nebo 2011.
1: Takže ten program je sice jako stejný, ale po každý s jinýma lidma a zní to trošku jinak, takže by se to skoro dalo uznat. Nebo?
0: Ale jde o to, že prostě jsou to furt ty samý písničky, víš?
1: No tak to je právě ten druhý případ asi, a pokud jezdí často, tak si myslím, že by to klidně mohl měnit. Jako zase přece nejsme tady taková periferie v Česku, aby tady mohl jako hrát a jenom to tady odholit a pak zase domů.
0: A on sem taky jezdí docela často, on tady není úplně náš jako neznámý.
1: No hele, takže Englishmana už jsme slyšeli, pojď dát zase něco dalšího, kámo.
0: Hele, čekají nás Bon Jovi, taky Papa Roach, nebo Miloš Doležal, pojďme se na to vrhnout.

0: práci vedro, doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít, to asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad, máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokový rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor.

0: Jovi a You Give Love a Bad Name. Tady ta neskutečná pecka právě dojíždí na Rock Rádiu. 17 hodin a 38 minut k tomu a rokový odpoledne už je pomalu, ale jistě u svého konce a dokonce už jsem do studia vletěl i kapitán.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak prosím tě, Kápo, ty už jako teďka musí říct akorát tu jednu důležitou věc našim posluchačům.
1: Volejte, pište.
0: Přesně tak. A my už se rozloučíme pár posledníma peckama, ne?
2: Je to tak, bude Jimmy Jameson, Amorphis a taky Lucie, Boucháš se rohům. Pardon, rouháš se bohům.
0: A slyšíme se asi zítra klasicky, ne? Tak čus.
2: Čau.
1: Čau.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autohero v Kunratice.
4: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do

0: Rádio. Co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve Spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba DeLorean anebo 13. století. Celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival tří sester. Lipčice nad Vltavou pod chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Hlubcová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: střešní okna Fenestra.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: zprávy.
1: Hezký podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Cenový strop na pohonné hmoty klesne o desítky haléřů. Maximální cena nafty se zítra oproti dnešku sníží o 57 haléřů na 38 korun a 35 haléřů za litr. Benzín pak budou moci čerpací stanice prodávat o 25 haléřů méně, konkrétně za 41,26. Za poklesem stojí ohlášená dohoda USA s Íránem o ukončení války. Na vysokorychlostní trati Praha-Brno nedává zastávka příliš smysl. Na Jihlavské radnici to dnes řekl prezident Petr Pavel. Při větším počtu zastávek by podle něj ale nebylo možné plně využít vysokou rychlost, na kterou budou tyto velmi drahé železnice projektované. Expresy by po ní mohly jezdit rychlostí až 320 km v hodině. Základní školy by měly dostat větší volnost ve výuce cizích jazyků. V rámci vzdělávacího programu by angličtina už nemusela povinně začínat v první třídě a druhý cizí jazyk nebude automaticky pro všechny. Co konkrétně se má změnit, dodává mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
2: Je potřeba říci, že jakékoliv obavy nebo poplašné zprávy, že snad v Česku rezignujeme na výuku angličtiny, rozhodně nejsou na místě. Angličtinu od první třídy nikdo neruší a školy, které už dnes vyučují, mohou klidně pokračovat. Další změnou je to, že od 7. ročníku nebude druhý cizí jazyk povinný, ale povinně volitelný.
1: První instrukce dostanou školy v polovině srpna. Na Broumovsku vylétlo 14 sokolích mláďat. Podle vědců je to letos nadprůměrný počet. V letošním roce v oblasti zahnízdilo 8 párů těchto dravců, z toho 5 bylo úspěšných. Poslední sokolí mláďata vylétla o uplynulém víkendu. Tolik zprávy, hezký večer.
0: Rock Radio, počasí.
3: Mončo, děkujeme za zprávy a pojďme se podívat, jak bude zítra tedy ve středu. Mělo by být oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Přehánky čekejte ráno, jen ojediněle a postupně místy. Výjimečně se můžou vyskytnout i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat a nejvyšší teploty na 25, na jižní Moravě dokonce 27. No a v 1000 metrech na horách stupňů 17.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Ano, no, pojďme na dopravičku. V ulici Palackého v Jedovnici, okres Blansko, je nehoda a havarovaná motorka. Projíždíte tam opatrně, na místě je záchranka. V Gbelské ulici v Praze koukám nehoda osobáku a cyklisty, tak to bude asi taky pěkné, tak pozor na to. A v Hartikově ulici v Praze dvakrát osobák, ne. Je to opět osobní auto a cyklista. Tak pozor na ty cyklisty, lítají všude možně, tě jdete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, hlavně prosím vás, doražte v pořádku.
4: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
0: Rock Radio. Rock na psání.
3: Pozdíci, máme 4 minutky po 18. hodině, je tu úterý a s váma je opět váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Pojďme se rád po 18. hodině, jak je naším dobrým zvykem, dvouhodinovou výpravu za muzikou, tedy rock na přání, do kterého můžete zasáhnout úplně všichni posluchači Rock Rádia. Buď tak, že mi voláte přímo do kapitánský keuty na 725844424, no a nebo mi píšete na Messenger či do mailu, to už je na vás. Na úvod se dáme trochu romantiky v podání kapely Mr. Big a jejich kultovky Wild World z roku 1993 a během téhle 3,5 minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník. No proč? No protože právě vyplouváme. Juhuu!

0: Tak, to byl Mr. Big a Wild World, tak doufám, že jste si zatančili na úvod našeho roku na přání a teď si pojďme dát taky nějaký resty z minula a psal mi tady Petr Hejhal. Ahoj kapitáne, poprosil bych tu antidepresivní rybičku, jak jsem tě prosil včera, šlo by mě třeba upozornit zprávou předem, abych svolal všechny na baráku k rádiu. Hele, tak prosím tě, Petře, svolávej právě teď, protože právě pro tebe i pro celou tvoji rodinu, pro všechny, co v tom baráku máš, zazní právě vypsaná fixa a antidepresivní rybička, aby jsme ty resty mezi sebou řešili. Nejseš ku podivu, protože vás sem píše a volá tolik, nejseš jedinej. Samozřejmě těch restů mám několik, tak jak se budete postupně hlásit, tak to budeme nějak řešit, abychom nezůstali nikomu nic dlužný. Teď teda pro Petra Hejhala a jeho plnej barák, full house, antidepresivní rybička a taky vypsaná fixa.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak přátelé, to byly Old Town Moe a jejich Dear Maria, Count Me In. No a teď budeme hrát Milanovi, nebo od Milana, Pecku říkal, že má strašně rád Ozzyho a píseň Patient Number 9. A to je taky nejoblíbenější píseň mého syna, 7letého Wolfíka, takže si určitě rádi dáme. A říkal, že dostal teďka lístky na Rock for People, kde byla, že to bylo bezvadný. Jako, a ptáte se mě taky, kde jsem, proč jsem tam nebyl. Já jsem, přátelé, se věnoval synovi a byl jsem na koncertě. Já jsem si skočil, prosím vás, do Chomutova na Lacodéčiho a jeho celula New York. No, strašně dlouho jsem se to chtěl vidět, strašně dlouho jsem to odkládal a to jsem neměl dělat, protože kluci teda z celula New York, já smekám před nima, jsou to vynikající muzikanti od prvního do posledního, ale Laco úplně nebyl ve formě, on je po operaci a jako upřímně jsem nepochopil, proč teďka teda koncertujou, když není úplně ve formě. Zatroubil tam asi dvakrát a potom byla přestávka a v druhý půlce nebyl. Ještě jsem zažil takovou, takže jako já jsem moc dobrý koncert nezažil, možná jsem měl na to Rock for People. Bylo to v chomutovském klubu Café 44, který vřele nedoporučuju vůbec, protože tam nám jako, já nevím, jestli jste to někdy zažili, ale v hospodě máte určitý ceny, který máte v lístku a tam se rozhodli, že Plzeň bude stát během koncertu 75 korun a ještě tam točili podmíráky a když jsem na to upozornil, tak mi pan vedoucí, nejdřív jako se vymlouval výčepák, že je tam na brigádě a takhle, já jsem říkal, hele, ale míra je furt míra, to nemusíš být jako profesionální výčepák, tak mi zavolal pana vedoucího a ten mi nejdřív řekl, abych si dal teda radši jako kozla, když nechci platit tolik za Plzeň a pak, že se to do těch kelímků točí blbě, že to jako blbě odhadujou, že se to blbě odhaduje. Tak to si myslím, že úplně jako není argument. No nicméně tomuto podniku se asi vyhněte, to vám radím. A my pojedeme dál, dáme si Ozzyho, Patient Number 9 a vy mi prosím vás hlavně pište, kde jste byli o víkendu na festivalech, na muzice, co se vám líbilo, co se vám třeba nelíbilo a rozeberem to tady spolu a teď už Ozzy Osbourne.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

Rocková pohoda. Rocková klasika.

Tak to byly Accepti a Princess of Dawn a jejich klasická kultovka. A teď si pojďme dát nějaký český kapely zase. Jenom tady nějaký reakce přečtu na moji výzvu. Pojďme se bavit o tom, co jsme dobrýho hudebního zažili o víkendu. Psal mi tady Honza Tesák, ten měl vyloženě štěstí. Ahoj, Jirko, měli jsme prodloužený koncertní víkend s kamarádem Alešem. Jsme se rozhodli, že uděláme metalový Eurotrip, takže jsme se vydali do Budapešti, kde jsme ve čtvrtek a v sobotu zažili neuvěřitelný koncerty Metaliky. Kluci jsou stále v ohromné formě a koncerty byly fantastický. No a při cestě z Budapešti se krásně nabízelo po cestě domů vyskočit v Hradci Králové a ještě si užít Iron Maiden. Takže jsme během 4 dní zažili 2 koncerty Metaliky a koncert Iron Maiden. Pro fanouška naprostý sen. To naprosto chápu, to je fakt jako takové, já vám to přeju. Hold, kež bych měl i já takové hudební štěstí o víkendu. No a psal mi tady Anton Hanič. Ahoj kapitáne, zahraj prosím pro našeho kamaráda písničku. My ještě nejsme starý od Rybiček a taky pro kolegu z práce, který se stal dědou. Ať dělá děťátko jen radost, přeje kolega.

víkend, co já tu budu dělat sám. Zůstal jsem tu s naším psíkem, na free video se podívám.

0: Tak to byla Nirvana a Rape Me a Nirvánu si psala posluchačka Adel, která mi volala a chtěla by poděkovat strašně svý kamarádce Marketce za skvělou sobotní akci v Ratajích. Tak jo, holky, já doufám, že jste takhle spokojení. Jdeme hned tam švihnout další muziku. Psal mi Tom Tom, ahoj kapitán, nedlouho jsem neslyšel americký Camelot, tak pro dobrou náladu poprosím všem a i tobě děkuji. Tomáš, tak si dáme The Great Divine od týhle skvělý bandy.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rok napsání s Jirkou.

0: ACDC a TNT nám právě dobuchávají, my máme 18 hodin 50 minut, než si dáme další píseň a bude z mailu, a tak prosím vás, tradiční výzva, abyste měli sichr a jistotu, že vám dneska zahraju, tak VIP píseň na přání, samozřejmě po 7 hodině, pište mi návrhy na jazyk pro časové znamení a samozřejmě taky nějakou tu situaci, v které byste ho chtěli nachytat. A teď už mail od Katky. Ahoj, prosím, zahrajte písničku od Aleše Brechty Superhero pro mého miláčka Miluška, který má dnes narozeniny a kterého moc miluji, už se těším, jak je bouzlivě oslavíme na Moravě mezi sklepy. Tak doufám, že máš sílu, abys Miloška táhla ze sklepa do sklepa. Vaše radio poslouchám každý den, v práci i doma, jste superový, moc krát děkujeme a díky moc, rockerka Katka. Tak milý Milošku, hodně štěstí, zdraví a kopec srandy na vrch, ty jeden superhero.
1: Rock na přání. Rock Radio.

0: kol kovito na kanabe kwa chaba nebe ya chaba kwa ano ano oekato ano usepa ae koko ona kanabe kwa bepe
1: krok na zani. Tak jste to slyšeli, přátelé, v křováčtině jste dnes mohli zaslechnout. Slunce je dnes ve tři čtvrtině oblohy a život je krásný. Tak, takhle nějak si to přál Randolph Vinče, napsal, jelikož se blíží časové oznámení, šlo by to v jazyku křiváků a hustý víkend to byl křováků, se opravil. Samozřejmě, napsal, ahoj pane kapitáne, byl jsem v sobotu s mou drahou polovičkou na Rock in Moravskou Krumlov, jelikož je to od mé výsky 3 km, tak super, samozřejmě výběr kapel, výborné řezivo a ještě nesmím zapomenout milé setkání s tvou kolegyní Anabel. Jasně, opravdu na setkání s Anabel nelze zapomenout, přátelé. Tak jestli můžu poprosit, jasně, tak tvý kokotminici dáme za chviličku, určitě, milí Randolfe, ale zatím odstartujeme druhou půli našeho roku na přání se Škorpíkem a Pečkou Blackout.

0: Tak, to byl Randolph Vinče, nebo bude Randolph Vinče za chvilku, dáme si kokot minuty, jak si poručil. Tak spokojen byl s časovým znamením, to jsem rád. A teď si dáme opravdu Martina Cellera a jeho bandu Kokot Minute a necháme plout řeku a pak pojedeme v dalších krasojízdách, který jste si sami v roku na přání zvolili.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na přání.
2: Naplať mi řeku.

0: to byla původní píseň od Michaela Jacksona, předělaná kapelou Three Days Grace, dodali tomu kulky. Já bych řekl, že tato předělávka jako za mě dobrá. No a jinak, milí posluchačové Rock Radioví, chtěl bych vám velmi poděkovat za vaši důvěru, protože tady kolikrát spolu řešíme i po telefonu, i po písmenkách, víte to sami, kolikrát i jenom jako úplně neveselé věci, třeba úmrtí různých partnerů a členů rodiny a tak dále. A já vám za to děkuju, že mám vaši důvěru v tom, že se mi dokážete svěřit a že mi třeba i zavoláte potom, třeba ani nechcete písničku na přání, ale jenom poděkujete za teplý lidský slovo a mě to fakt těší. Těší, že tuhle důvěru spolu máme, že jsme taková jako v podstatě rodina, že máme spolu takový rodinný vztah. No, i tohle vlastně udělal Marcel z Liberce, který se mi svěřil, že se nedávno teďka zabil přítel jeho dcery na motorce, že to jako těžká rodinná událost, že by potřeboval zahrát něco na uklidnění a měl by to být od Pink Floydů. Tak já jsem tedy vybral píseň Goodbye the Blue Sky a doufám, že to je přesně to, co právě teď, Marceli, potřebuješ.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Tady je Milan Fej ze skupiny Delta Boys. Zdravím všechny posluchače Rock Radio. Jsme pěšáci
2: rock and roll. Ahoj, tady je Mardi z kapely Vypsaná fixa. A Liverpool je
3: doma. Jmenuji se Láďa Křížek a zdravím všechny Big Beatáky.
4: Ahoj, tady je Olda Říha Katapult, ať se vám daří, ahoj. Nevadí mu, jestli sněží,
5: nebo je krásný den. Nazdar, tady Vilda Čok. Zdravím všechny posluchače Rock Rádia.
6: Dobrý den, tě Výšky, a zdravím všechny posluchačů Rock Rádia. Teď nemáš nebývat
7: slovenský hypotéku. Hi, we're Girls School. I'm Enid.
8: And I'm Jackie.
7: And you're listening to Rock Radio.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio.

0: hrajeme rock všech barev.
1: My máme hlavy svý, pankový království.
0: Rock Radio. Slušnej rok je tady do

0: Tak to bychom měli za sebou Halloween a This is Tokyo, vaše oblíbený Halloweeny. No a teď si dáme posluchače Martina, který chtěl od Prota zahrát pecku, bude nás slyšet a bude to jako vždy pro neziskovku asistence, která se stará o vozíčkáře a o vozíčkářky a taky pro slušný rockery a rockerky tohle to zahrát. Tak jo, bude nás slyšet.
1: Rock na přání. Rock Radio.

0: Alice Cooper a Love Should Never Feel Like This. Přátelé, než si dáme další pecku v našem roku na přání, jak tady ještě odpovím na otázku, třeba Mirek Říha se mě ptal, plánuješ opět motovíšku rockrádiovou, po případě, kde tyto tvoje akce najít? Tak, přátelé, já doufám, že o těchto akcích se dozvíme na sociálních sítích rockrádia. No a bude to co nejdřív, samozřejmě, protože sezóna nám začala, tak musíme vymyslet nějaký směr a určitě vymyslíme nějakou pěknou motovíšku. Tak minule jsme to dělali tady kolem Prahy, tak možná by jsem nabral tady Pražáky a vyrazili třeba na jih Čech. Jo, potom bychom mohli taky dát třeba nějakou Moravu na víkend a tak dále, určitě nikoho neošidíme, každopádně výjíždět se bude 100% z Prahy, teda aspoň já, takže kdo chce, může se pak přidat, je i všechno promyslím, dám dohromady a domluvíme, dáme na socky, jak na moje socky, tak já samozřejmě na socky rock rádiový, doufám teda. No, teďka půjdeme na keksáky, který si přál Vašek, který bych chtěl pozdravit všechny z Milevska a zahrát jim nějakou píseň. No tak zavolej. A Vašek zavolal.
1: Rok na přání s Jirkou Vajgizem.

0: Tak to byla Nebožka Dolores s kapelou Cranberries a ještě jsem švihnem jednu písničku do tohohle setu. Napsal si Radek Jakubec, ahoj kapitáne, zahraj prosím Flash od Queenu pro moji úžasnou manželku Martinu. Zatím spolu děláme bramboráky, ale pak se vrhneme na něco pro dospělí. Jasně, já si myslím, že dobrý je se předtím trošku napůcnout, není to dobrý přehnat, že jo, potom, že s plným bříškem se pak blbě dělá akrobacie, spíš jako jenom tak něco na zub a dorazit to až potom. Já třeba osobně mám potom vždycky hrozný hlad jako vlk.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Posloucháte Rok na přání na Rok Rádiu s vaším kapitánem Jirkou Vajgezem. To byly počmárený biznismeni, kysáci a Crazy Crazy Nights. A teď si pojďme dát nějakou pěknou muziku od Lenky Kábertový Kauerový, která napsal: zdravím kapitáne, chtěla bych trochu zrychlit tempo, dej tam prosím něco pěkného od System of Down. Díky moc, věrná posluchačka. Víš co, Leni, tak si dáme cigaro.
1: Rok Rádio, Rok Rádio.

Přátelé, za sebou máme Gamma Ray a Send Me a Sign, no a před sebou poslední píseň v našem dnešním roku na přání. Tak napsal si Bedřich Makovec, ahoj Jiříku, zahraj prosím něco od Bring Me the Horizon, na Rock for People jsme si je moc užili. Věřím, muselo to být opravdu parádní. Tak já jsem vybral pečku z roku 2019, Wonderful Life. Tu si teďka dáme s vaším dovolením. No a tímto se s váma loučí a váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis pro dnešek. Přeju vám všem a plodný večer. Slyšíme se zítra u středečního speciálu roku na přání po 18. hodině. Těším se zase na vaše bejkárny. No a do té doby, než se slyšíme příště, se jako vždycky mějte, jak chcete a něco pro to dělejte. Pec!

0: away to heaven.
1: Rock je slušná muzika. Rock Radio.
2: Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký Bill. Zdravíme posluchače Rock Rádia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých.

0: práci vedro, doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít, to asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad, máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Užijte si příjemný chlad i v parní.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

víkend, co já tu budu dělat sám. Zůstal jsem tu s naším psíkem, na free video se podívám, až vy...

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A každému z nich jsem tady na týtočně říkal, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Ale je to marný, je to marný, je to marný.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každý. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Stop! Kde je hák? Já ho roztrhnu. Měl se připlazit hned po pavoucích.
2: Ne, to nešlo stihnout. Ať to někdo zkusí se v tom plazit.
1: Člověče, kvůli vám to musíme jet znovu. Upravte mu to někdo.
3: Je to nutný kvůli jednomu blbýmu hadovi.
1: Ten had tam vysloveně chybí. Pojďte, si jdeme to znovu.
4: Ovšem až zítra. Dneska už nemáme světlo.
5: Ovšem zítra tady nemáme berušky. Berušky letějí do Ostravy.
3: Co dělají berušky v Ostravě?
5: Labutě.
3: Labutě, berušky, hadi. Dostanu já někdy normálně film.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Jo, 60. Je úplně normálně. Ale ty seš vyřízený. Já nejsem vyřízená, hele. Já nepotřebuji jezdit taxíkem. Jsme tady kvůli tobě.
2: Kvůli mě ne, hele, kvůli mě ne.
1: No a kvůli komu asi? S Pavlem teda taxíkem rozhodně nejezdíme.
2: Ale mě vůbec nezajímá, co děláte se svým manželem.
1: No, nejezdíme taxíkem.
2: No to asi ne, no, to je představa.
1: Nech toho!
2: S Pavlem v taxíku.
1: No. Víš, čím to je?
2: Čím to je? No, mi řekni, to mě teda zajímá, no. Čím to je.
1: To je tím, že nežereš maso. Nežme se, prostě seš nedokrvenej, neprokrvuješ se.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Hej, když jsme sami.
2: Jo, šéfe.
1: Říkejte mi poručíku.
2: Rozkaz, pane kapitáne. Jak vám to sluší, veliteli? Jak jste krásnej muž. Opravdu. Jste krásná hlava, k tomu jste moudrá hlava. Jste jednou skvělej a já vám to říkám.
1: O, to ne.
2: Ano, pane plukovník. Pane generále.
0: Rock Radio. Konec legrace.